máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti, Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod perou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osmá sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

Čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát.

cizích látek stál, tak

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desítce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: třeba co mají.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho zdruda?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, děkuji, děkuji.
6: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásný.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, ty to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě kresu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta se vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckomu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zbloudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dáme. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to uspal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálskej flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let. A pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: Taky. A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Šetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak, další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a hlasujete A nebo B?
6: Bečko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, ano. To vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme, křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: A hezký víkend.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to
4: ano.
2: Vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec...
9: Ano.
10: v republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat. Musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili. Mí kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně. Ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou. Že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by to jindy neslušilo, dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: si
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Byla aby jsem to neměli všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly?
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: No a to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajzedi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si... Třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval. a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a koreále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello, Dolly. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Hele, no. Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší.
5: Aby... Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se z Litmánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, že mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet. A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: tak to byla
5: ale
4: jízda.
5: Vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal horně se.
4: Říkal. No, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
4: Broumovský. Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne, ne,
4: že
6: ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu, to chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Hornička.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju, děkuju.
8: Naschledanou.
4: Naschledanou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Humoriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízí, tak řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: Ovšem, to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Buďte ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoji.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Líbilo se mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka
3: jo,
2: a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
4: To jste vy?
5: Dobrý den.
2: Tak zkoumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme. Krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Haló, tady krásná Plzeň,
3: ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní.

0: Nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane... Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo a šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem nevěděla.
1: No vůbec. Tak už to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali projmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. Doplňkové aktivity zajišťují v Pelhřimovské nemocnici dobrovolníci. Státy Evropské unie vyjednávají o dalším prodloužení protiruských sankcí. Čas na dohodu mají do úterý. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají

0: se přeháňky, teploty nepřekročí 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
1: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Doplňkové terapeutické aktivity nabízí svým pacientům Pelhřimovská nemocnice. Například na oddělení dlouhodobě nemocných klienti absolvovali první muzikoterapii. Zajistil je dobrovolnický program Pírko. Díky němu dochází do nemocnice i další terapeuti a odborníci. Popisuje mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
2: Tady na oddělení dlouhodobě nemocných, kromě muzikoterapie, tak mají například pravidelné měsíční koncerty, kdy sem dochází děti ze základní umělecké školy z Pelhřimova. Nebo teďka na konci září je čeká úplně poprvé přednáška o včelařství.
0: Letos začala do nemocnice docházet i kanisterapeutka sepsem. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
3: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šanci ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení z opakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
4: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme reprepauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
0: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Počasí. V Jihlavě a Vatíně je 9 stupňů, v Dukovanech 12. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. V druhé polovině dne se spíše v severní a východní části kraje mohou vyskytnout přeháňky a silnější vítr. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete z Velkého Meziříčí na Martinice, v ulici Vrchovecké se stala nehoda auta a zasahují tam záchranné složky.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré pondělní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 5. hodině. Dnešní den přináší výročí, která jsou plná gigantických výbuchů. Bude o tom i dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem už za malou chvíli.
5: Dobré ráno s Martinem.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: 5 hodin a skoro 11 minut a vy posloucháte Dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes máme 21. září, léto za pár dní definitivně skončí. Před 105 lety zasáhl Německo obrovský výbuch a to právě v tento den. Co se stalo, řekne Petr Jungmann. Je tady dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
3: Для защиты нашей родины.
2: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
3: Upravedenie v Российской Федерации частичной мобилизации.
2: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů.
4: Vy ji znáte?
2: A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.

0: 5 hodin 17 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď očekávejte hlavně větrné počasí, teploty se pohybují nejčastěji mezi nějakými 8 až maximálně 11 stupni Celsia, ale třeba v Černovicích je jenom 6, naopak například ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech už je 11 stupňů. Přes den se ale moc neohřejeme, očekáváme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. V druhé polovině dne se spíše v severní a východní polovině kraje mohou vyskytnout nějaké přehánky a silnější vítr. Nejvyšší teploty dnes budou jen 13 až 16 stupňů.

Je tady pondělí, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, 5 hodina 22 minut. Letošní dovolenou pravděpodobně, pokud jste tedy na nějakou chtěli vyrazit, už asi máte za sebou, ale kdybyste chtěli ještě nějakou atmosféru dovolenkářské zažít, tak máte šanci dnes, a to konkrétně v Pelhřimově, kde se koná jedna cestopisná beseda v tamní městské knihovně. Začíná v 17 hodin a věnovat se bude zemi, kam Češi jezdí nesmírně rádi, a to konkrétně Chorvatsku. Určitě se tam dozvíte a podíváte se na místa, která jsou všem lidem, kteří do této země jezdí, dobře známá, ale i do lokalit, které naopak zase až tak známé nejsou. Tak ještě jednou cestopisná beseda o Chorvatsku dnes v Pelhřimovské knihovně od 17 hodin a zve vás Český rozhlas.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti Uzhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Na podrobné zkoumání bělozubky tmavé se chystají vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebíčsku. Dnes kvůli tomu vyjíždí na cestu do Karlovarského kraje. Zvíře původem z Afriky, které připomíná rejska, žije například na Chebsku. Ve Švancimberském sále Třeboňského zámku dnes zahrají vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových a klávesových a strunných nástrojů. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenbursku, před ním pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po čtvrté za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo. A počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. V druhé polovině dne se spíše v severní a východní části kraje mohou vyskytnout přehánky a silnější vítr. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, ty aktuální se pohybují kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ve Velkém Meziříčí ve Vrchovecké ulici při výjezdu na Martinice havarovalo auto. Na místě zasahují záchranné složky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5:40 a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. V Trutnově v areálu na bojišti odehrála svůj poslední koncert letní sezóny skupina Jelen. Byla to poslední v celkovém pořadí 12. zastávka jejího turné. To začalo v polovině června v Praze a za 3 měsíce hudebníci projeli celou republiku. Součástí koncertu bylo i vystoupení připravené speciálně pro děti.
1: Děkujeme za chvíle přivítání.
2: Úžasný, naprosto úžasný. My jsme na Jelenech už po několikátý a ani jednou nás zatím nesklamali.
3: Petra si koncert užívá s celou svojí rodinkou. Uspáváte při Jelenech?
2: Uspáváme i doma s kytarou při Jelenech, takže ano.
3: Vojto, jak se ti líbí Jeleni?
4: Dobrý.
3: A co se ti na nich líbí?
4: Lala,
2: písničky, viď?
5: Skvělý, hlavně čas s rodinou.
3: Dorazili také fanoušci z České Skalice, maminka
2: Iva
3: a dcera
4: Ellen.
2: Dcera poslouchala samozřejmě v rádiu každý večer Jelen Fest, tak jsme ji nemohli ochudit, měla to jako překvápko.
1: Viděl jsem ty místa, lepší zapomenu.
6: Nálada je skvělá, protože my jsme si tohle to fakt užili. Ty Jelen Festy vlastně jsou taková akce, kterou jsme si trošku vymodlili. Je to festival, na který bychom sami chtěli jít, který jsme chtěli pojmout tak, aby jsme opravdu měli čas přes ten den se s lidma potkávat a bylo to na blízko a bylo to hodně osobní.
3: Jindra Prokop, frontman kapely. Tady v areálu kapela hrála už před několika lety v rámci festivalu. Vzpomenete, jaké to bylo?
6: Mně se ohromně líbil ten areál a my jsme tady hráli na festivalu Trutnov, kdy vlastně my jsme nebyli nějak moc známí a byl to pro nás obrovský zážitek dostat se na takovýhle legendární festival.
3: Co bude následovat? Co čeká kapelu dál?
6: Pauza! Ale nebudeme se samozřejmě válet doma. Máme v plánu pracovat na písničkách, protože máme nový materiál.
3: Zrodily se nějaké nové nápady, nějaké myšlenky právě během toho letního turné? Ta inspirace musela být veliká na těch několika místech.
6: Přichází od těch lidí, to je právě to, co jsme chtěli, co udělá člověku největší radost, když potom někdo přijde a řekne, hele, tahle ta písnička, ta mě pomohla v těžkém období, jo, zachránila mi život, nebo zachránila nám vztah s mýma rodičema. A to jsou příběhy, které jsou pro nás hrozně silné a je to ta největší odměna, největší radost vlastně z toho, co děláme.
3: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: I krátce po 6:45 zůstáváte na vlnách Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli byste například v Bystřici nad Pernštejnem na teploměru uviděli 10 stupňů Celsia, v Jihlavě v Hruškových dvorech je v tuto chvíli 9 nad nulou. Přes den očekáváme převážně proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dne bude ještě jasno. Ovšem v druhé polovině potom spíše v severní a východní části kraje budou přehánky a hlavně bude foukat i silnější vítr. Nejvyšší teploty se dnes vysoko moc nedostanou, budou jen mezi 13 až 16 stupni.

0: 5 hodin 55 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Co je ovoce a co zelenina? Zeptáme se na to našich makoviček a schválně, do jaké skupiny patří meloun.
1: Makovičky.
2: Jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou?
3: Třeba to ovoce roste na stromech. Zelenina roste na takových, prostě jsou to malý takový stonečky. Třeba papriky, okulky, rajčky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. V Rusku skončily volby do dolního parlamentu. Vede strana Jednotné Rusko. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají se přehánky. Teploty nepřekročí 16 stupňů. Pravidelné zprávy začínají. Přináší vám je Tomáš Kolátor. Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: S tímto postupem

0: jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
1: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
2: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor. Pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
1: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
3: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Kladna slaví třetí vítězství v Tip Sport Extralize v řadě. Ve třetím kole vyhráli 3-1 v Liberci. Uspěla taky brněnská Kometa, která stejným poměrem porazila Hradec Králové. Východočeši prohráli po druhé za sebou. Navíc v těchto dvou utkáních střelili jen jednu branku. Mluví o tom asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
4: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o nějakém tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
1: V ostatních nedělních duelech hokejové extraligy Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2. České Budějovice přehrály Olomouc 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3. Počasí. Ve Žďáru nad Sázavou a Moravských Budějovicích teď naměříte 10 stupňů, v Novém Rychnově 8. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. V druhé polovině dne se spíše v severní a východní části kraje mohou vyskytnout přehánky a silnější vítr. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud vyjíždíte z Velkého Meziříčí na Martinice, tak opatrně. Stala se tam nehoda auta a na místě operují záchranáři.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina máme pondělí 21. září a je 6 hodin k tomu 5 minut. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
5: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme pondělí 6 hodin a k tomu 12 minut. A vy si teď s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit v blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra budeme v naší abecedě mluvit o tom, jestli se za jízdy smí jíst.

0: počasí.
1: Dobré pondělní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin a skoro 19 minut. Až půjdete dnes ven, tak se pořádně oblékněte, třeba v počátkách jenom 7 stupňů, v Černovicích dokonce 6, to něco tepleji je pak ve Velkém Meziříčí nebo Jihlavě, kde je 10 stupňů nad nulou. Přes den se ale moc neohřejeme, protože nejvyšší teploty se dnes dostanou maximálně na 13 až 16 stupňů. Teď po ránu čekejte taky spíše zataženou oblahu, přes den ale může být i skoro jasno. Odpoledne se ovšem opět zatáhne, v severní a východní části kraje mohou přijít i přeháňky a foukat bude silnější vítr.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Posloucháte dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme 6 hodin a 23 minut. Pacienti Pelhřimovské nemocnice mají za sebou první muzikoterapii. Na oddělení dlouhodobě nemocných vzal klienty terapeut Filip Kačer na pomyslnou cestu kolem světa. Hudební nástroje, které sebou přinesl, pochází prakticky ze všech kontinentů. Všechny je pacientům představil a připravil je tak na další sezení, kdy už budou jen poslouchat nebo na ně hrát.
1: Takže když předvedu...
2: Ukazuje muzikoterapeut Filip Kačer, jak se hraje na salašnickou fujaru, na mongolský nástroj zvaný brumle, nebo na dešťovou hůl. U předvádění jednotlivých nástrojů a výkladu o jejich výrobě a historii sleduje Filipa Kačera asi desítka pacientů z Pelhřimovského oddělení dlouhodobě nemocných. Pan Josef u toho i vzpomíná na vlastní zkušenosti s hudbou.
3: Víte, kolik jsem já udělal píšťal? Vydlabali a řízli a už jsme spískali. A ještě jedni ruky taky.
2: A na nějaký jiný nástroj jste ještě hrál nebo jenom na píšťaly?
3: Já ne, ale já jako muziku mám rád. Vždycky jsme jezdili na všechno možné, viděl jsem všechno možné.
2: Příště už by si ve skupině mohli pacienti na nástroje i zahrát, a nebo budou naopak jenom poslouchat bez doplňujícího výkladu. Podle Filipa Kačera záleží, jací klienti se zrovna sejdou.
4: Metoda, kdy ty klienti vlastně jenom leží, odpočívají a ten muzikoterapeut sám jim hraje tu hudbu. A tam vlastně ty účinky jsou především prostě na to sklidnění, a pak se dají používat aktivní metody, kdy třeba s klienty bubnujeme nebo prostě různě zpíváme, hrajeme na nějaký nástroje aktivně, a tam je to zase spíš vlastně o té jako aktivizaci.
2: Konkrétně na oddělení dlouhodobě nemocných se můžou podle Filipa Kačera uplatnit obě metody muzikoterapie.
4: Právě že pak bychom se mohli jako s personálem bavit o tom, jestli spíš chtějí těm klientům dopřát tu relaxaci, takže pak by bylo dobrý jako vybrat nějaký třeba vhodný prostor. Je to tam vlastně i trochu jako o napolohování těch klientů, tam už jakoby třeba sezení na židli není úplně jako nejvhodnější. A nebo naopak zvolit nějakou z těch aktivních technik, protože i jakoby potom v tom starším věku je občas právě jako dobrý ty klienty trochu jako rozpohybovat, aktivizovat.
2: Oddělení dlouhodobě nemocných je prvním, kde Pelhřimovská nemocnice muzikoterapii zkouší. Samozřejmě pro ní vybírá klienty, kterým zdravotní stav dovolí účast. Do nemocnice ale už dochází i kanisterapeutka se psem nebo přednášející k různým tématům. Ve všech případech se podle vedení nemocnice jedná o dobrovolníky. Z Pelhřimova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jim si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Je 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
6: V jaderné elektrárně Dukovany energetici obnovili dodávky elektřiny z třetího výrobního bloku. Odstavený byl od 17. července kvůli výměně části paliva a kontrolám a servisu zařízení. Dukovanská elektrárna má 4 bloky. V srpnu byl souběžně s třetím odstavený i čtvrtý kvůli údržbě jejich společných zařízení. Podobná situace podle současných plánů nastane znovu až v roce 2032. V Hlinsku spouští Akademii třetího věku. Kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. V Krušných horách začal Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Slavnostního zahájení v Božím daru se zúčastnili desítky turistů z různých částí Evropy. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. Agent amerického úřadu pro imigraci ACLA v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže. Informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce poté sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 9. kole šance národní ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-0. Severočeši se díky 3-bodovému zisku posunuli na 2. místo tabulky za první Karvinou, která má také 18 bodů, ale více vstřelených branek. Vysočina je na 4. místě. V Havlíčkově Brodě a náměšti nad Oslavou je aktuálně 9 stupňů, v Košeticích 8. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ta přibude hlavně popoledni a přidají se lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu. K večeru se srážky rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Po nehodě je Vrchovecká ulice ve Velkém Meziříčí. Pokud jdete na Martinice, tak tam dávejte pozor a opatrní buďte i mezi Onšovicemi a Velkým Rybníkem. Tam leží poraněný srnec ve vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: Poslouchám na Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme 6 hodin 39 minut. Sedět doma a koukat do zdi je pro ně nejhorší představa. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. No a dnes slaví 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. Stála na jevišti poprvé v 9 letech, většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula také jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl století. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Dobré pondělní ráno, máme 6 hodin 47 minut a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je poměrně chladné a taky větrné, takže se nezapomeňte pořádně obléknout. Například v Počátkách je 7 stupňů, v Černovicích 6, tepleji. Pak naměříte třeba v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Velkém Meziříčí, kde je 10 nad nulou. Očekávejte přes den dnes převážně proměnlivou oblačnost, bude jí přibývat ještě více odpoledne a k tomu se přidají i lokální přehánky. Pršet bude hlavně na východě a severu našeho kraje. No a k večeru se pak srážky rozšíří na celou Vysočinu. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Vlado, řekni fór.
1: Já vám něco řeknu. Já jsem zjistil, že mám docela rád veganské jídlo. Je to taková dobrá příloha k masu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. Pelhřimovské oddělení dlouhodobě nemocných nově nabízí muzikoterapie. Státy Evropské unie vyjednávají o dalším prodloužení protiruských sankcí. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají se přehánky. Teploty nepřekročí 16 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daně z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
2: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Muzikoterapeut nově dochází do Pelhřimovské nemocnice. Zatím poskytuje sezení u pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných. Na prvním setkání je seznámil

0: nástroji z různých zemí.
1: Mám tam kalaše, že jo, všade. Na Slovensku samozřejmě fujary, všechno, něco podobného.
2: Ukazuje pan Josef na salašnickou fujaru, kterou si mohl při muzikoterapii poslechnout. Jsou to právě různé původní, jednoduché nástroje, které terapeut Filip Kačer při svých setkáních s klienty využívá.
3: Ta naše odvětví muzikoterapie pojmenováváme celostní muzikoterapie. Tam jsou právě ty specifika toho, že používáme ty nástroje s přirozeným laděním z těch tradičních společností.
2: Vysvětluje Filip Kačer s tím, že dále dělí terapie na relaxační, kdy klientům hraje na nástroje a pomáhá je sklidnit, a aktivizační, kdy se naopak pacienti do hry zapojují. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
4: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie porazili po obratu Plzeň 2-1 a šanci ligu vedou o 3 body. Utkání v Edenu rozhodl v nastavení gólem z opakované penalty útočník domácích Tomáš Chorý. Vyhrála taky Sparta, a to v Olomouci 3-0. Pro tým z Letné je to čtvrtý soutěžní triumf v řadě. O zlepšení Sparty mluví její kapitán Adam Karabec.
5: Hlavní věc, co jsme měnili, aby jsme nemuseli furt presovat, a když to prostě nejde, není problém si jako počkat a potom třeba jít do těch breaků s klukama, kteří jsou na křídlech, je to taky jako naše silná zbraň. Nebo já to cítím tak, že jsme si na sebe možná víc zvykli, všichni tak nějak pochopili, co chceme hrát a jak se kdo má chovat v určitých situacích, a dává nám to větší tu kompaktnost.
0: Zlín poprvé v aktuální ligové sezóně bodoval, v Jablonci totiž remizoval 1-1 a Hradec Králové porazil na domácím stadionu s Teplicemi, prohrál na domácím stadionu s Teplicemi 0-2. Počasí. Třebíči je teď 10 stupňů, Černovice hlásí 6, dnes čekáme proměnlivou oblačnost. Odpoledne zaprší hlavně na východě a severu regionu, později se déšť rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě v Jihlavské ulici se u kruhového objezdu havarovalo. Srazil se tam autobus s osobním autem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina máme 5 minut po 7 hodině. Hořící porosty, milionové škody. Letošní léto bylo pro lesníky extrémně náročné. Lesních požárů bylo více než jindy a začal se ukazovat problém, jak dostat hasičská auta do nepřístupného terénu. Na Vysočině proto začali preventivně budovat koridory, kterými se hasiči dostanou i na ta nejhůř přístupná místa. Budeme o tom mluvit už za několik minut i v našem vysílání.
6: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, máme 7 hodin a 13 minut a je taky pondělí 21. září. Léto za pár dní skončí, no a před 105 lety zasáhl Německo obrovský výbuch a to právě v tento den. Co přesně se stalo, řekne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš, tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80. Jak by ne? Česká herečka Daniela Kolářová.
3: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.

0: Máme 7 hodin a 19 minut a vy posloucháte Dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnes se pořádně oblékněte, protože ráno je chladné, taky nám fouká vítr ve Velkém Meziříčí nebo Bystřici nad Pernštejnem teď 10 stupňů a moc teplej nebude ani přes den, protože odpolední teploty se dostanou maximálně na 13 až 16 stupňů. Navíc odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu, později se déšť rozšíří po celém kraji a stále bude větrno.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin a 23 minut. Průseky a vyfrézované cesty začaly letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že budování dostatečně širokých cest pro hasiče má svůj význam. Brzy by se mohlo rozšířit i do dalších krajů.
1: Při tom zásahu hasičské auta stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme. Jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně. Ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Je tomu tak. Letošní rok a extrémní teploty, vysoké teploty, sucho a nedbalost některých návštěvníků lesa, protože většina požárů nám vzniká z nedbalosti, tak to bylo to, že se letošní léto bylo mimořádnější oproti předchozím letům, bylo těch požárů víc. Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár, co se týká rozsahu 1,51 hektaru. Ty zůstatky ještě vidíte, ještě tady vlastně vidíme ohořelou hrabanku.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Na podrobné zkoumání bělozubky tmavé se chystají vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebícku. Dnes kvůli tomu vyjíždí na cestu do Karlovarského kraje. Zvíře původem z Afriky, které připomíná rejska, žije například na Chebsku. Ve Švancemberském sále Třeboňského zámku dnes zahájí vítězové mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Zahájí tak tradiční jihočeský festival, v rámci kterého se představí tento týden ještě v Bechyni, Táboře a v Jindřichově Hradci. Letos mladí hudebníci soutěžili v kategoriích dechových a klávesových a strunných nástrojů. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku, před ním pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii, po čtvrté za sebou závod v časovce. Čech Matyáš Vacek obsadil 29. místo. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno. V druhé polovině dne se spíše v severní a východní části kraje mohou vyskytnout přehánky a taky silnější vítr. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, ty aktuální se pohybují kolem 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavské ulici v Havlíčkově Brodě se u kruhového objezdu srazil autobus s autem. Pokud můžete, úseku se vyhněte. Na dálnici D1 je pak ve směru na Brno na 120. kilometru kvůli pracem uzavřen levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Máme 7 hodin a 39 minut a to je čas, kdy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Teď bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Dobré ráno, ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je na Vysočině chladné, tak se dobře oblékněte. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. V Jihlavě máme aktuálně 9 a podobné je to například v Dukovanech nebo Moravských Budějovicích. Naopak třeba počátky mají pouze 7, Černovice dokonce jen 6. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne může být na některých místech i slunečno. V druhé polovině dne se spíše v severní a východní části kraje vyskytne přehánky a silnější vítr. Teploty budou maximálně jen 13 až 16 stupňů.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme teď 7 hodin a 50 minut. Co je ovoce a co zelenina? Na to jsme se ptali našich makoviček. No a schválně, do jaké skupiny patří melón?
1: Makovičky.
2: Jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou?
3: Třeba to ovoce roste na stromech. Zelenina roste na takových, prostě jsou to malý takový stonečky. Třeba papriky, okulky, rajčata.
4: Já vám chci jenom říct, že já mám rád malé rajčátka.
2: To je ovoce nebo zelenina?
4: Ovoce. Zelenina.
3: Ovoce je takový sladší víc než zelenina. A ovoce je třeba broskev, meloun, hruška, pomeranč, citron, šešně, borůvky.
2: A víš, že meloun je zelenina?
3: Ne.
4: Je to sladký něco a něco ne.
1: Makovičky.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. S lesními požáry na Vysočině mají pomoct průseky a frézování cest. V Rusku skončily volby do dolního parlamentu. Vede strana Jednotné Rusko. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají se přehánky. Teploty nepřekročí 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Vysočina, připravil je Tomáš Kolátor. Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
7: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měly být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
6: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Lesníci na Vysočině testují nové postupy, které mají zabránit šíření lesních požárů. V porostech vytvářejí záseky a frézují cesty, které mají pomoct včasnému zásahu hasičské techniky. Pokračuje lesní správce Michal Toufar.
8: Tak se snažíme dodržovat šířku a výšku, aby se těžká technika dostala na naše lesní cesty. A v tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčleňováním lesa a zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
6: Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky

0: a nejsou považovány za demokratické.
1: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas. Sport.
0: Karlovarští hokejisté prohráli ve třetím extraligovém kole na hřišti mistrovských Pardubic 2-5. Domácí se ale na výhru nadřeli a rozhodli o ní už v poslední třetině, kdy dali 3 góly. Poprvé se v brance Západočechů v tomto ročníku objevil Daniel Král, který podal velmi dobrý výkon a dlouho držel svůj tým ve hře o body.
2: Jsem to popravdě trochu čekal, že budu chytat tady v Pardubicích, tak jsem se na to snažil co nejvíc připravit. A byl to těžký zápas, no, jako byl jsem dost nervózní, moc se mi dobře nespalo a škoda, no, drželi jsme to dlouho na vyrovnaném výsledku a pak takovým nedůrazem jsme dostali gól na 3-2, který myslím, že rozhodl, a Pardubice pak si to zkušeně pohlídal.
0: V dalších zápasech třetího kola Budějovice porazili Olomouc 3-2, Brno přehrálo Hradec Králové 3-1, Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2. Počasí. Třebíče a Libici nad Doubravou je aktuálně 10 stupňů, v počátkách 7. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ta přibude hlavně popoledně a přidají se lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu. K večeru se srážky rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně v Havlíčkově Brodě v Jihlavské ulici, střetl se tam autobus s autem. Opatrně pak i když vyjíždíte z Želetavy na Jakubov u Moravských Budějovic, také tam máme hlášenou dopravní nehodu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré pondělní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, 8:05. Víte, jak zní Salašnická fujara nebo dešťová hůl? Pacienti z oddělení dlouhodobě nemocných v Pleřimově už ano, mají totiž za sebou svoji první muzikoterapii. A my tam zavítáme za chvíli v reportáži a tyto nástroje si můžete poslechnout i v našem vysílání.
3: Dobré ráno s Martinem Vašíčkem.

Dobré pondělní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin a 12 minut. Tento týden nás na Vysočině čeká hokejové derby. Ve středu 23. září totiž pokračuje nová sezóna Maxaligy a na domácím ledě se představí horácká Slavie Třebíč. No a přivítá na svém ledě KHNP Areny tým Dukly Jihlava. Tak přijďte podpořit své hokejisty, ať jsou to buď ti z Třebíče nebo ti z Jihlavy, a vytvořit pořádnou derby atmosféru. Zve vás Český rozhlas Vysočina. Přejeme taky dobré ráno, tady je Eros Ramazzotti.

0: 8 hodin a 16 minut a vy posloucháte Dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Po ránu je teď v našem kraji celkem chladno, takže až se budete oblékat, myslete na to. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 8 až 10 stupni, 9 mají v Moravských Budějovicích a nebo v Novém Rychnově. Přes den dnes očekáváme převážně proměnlivou oblačnost, přibude jí hlavně odpoledne, kdy se čekají i lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a taky severu kraje. No a k večeru potom srážky budou na celé Vysočině. Nejvyšší teploty dnes pouze 13 až 16 stupňů.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 8 hodin 21 minut posloucháte Dobré pondělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pacienti Pelhřimovské nemocnice mají za sebou první muzikoterapii. Na oddělení dlouhodobě nemocných vzal klienty terapeut Filip Kačer na pomyslnou cestu kolem světa. Hudební nástroje, které sebou přinesl, pochází prakticky ze všech kontinentů. Všechny je pacientům představil a připravil je tak na další sezení, kdy už jen budou poslouchat nebo na ně hrát.
1: Takže když předvedu...
2: Ukazuje muzikoterapeut Filip Kačer, jak se hraje na salašnickou fujaru, na mongolský nástroj zvaný brumle, nebo na dešťovou hůl. U předvádění jednotlivých nástrojů a výkladu o jejich výrobě a historii sleduje Filipa Kačera asi desítka pacientů z Pelhřimovského oddělení dlouhodobě nemocných. Pan Josef u toho i vzpomíná na vlastní zkušenosti s hudbou.
3: Víte, kolik jsem já udělal píšťal? Vydlabali a řízli a už jsme spískali. A ještě jedni ruky taky.
2: A na nějaký jiný nástroj jste ještě hrál nebo jenom na píšťaly?
3: Já ne, ale já jako muziku mám rád. Vždycky jsme jezdili na všechno možné, viděl jsem všechno možné.
2: Příště už by si ve skupině mohli pacienti na nástroje i zahrát. A nebo budou naopak jenom poslouchat bez doplňujícího výkladu. Podle Filipa Kačera záleží, jací klienti se zrovna sejdou.
4: Metoda, kdy ty klienti vlastně jenom leží, odpočívají a ten muzikoterapeut sám jim hraje tu hudbu. A tam vlastně ty účinky jsou především prostě na to sklidnění. A pak se dají používat aktivní metody, kdy třeba s klienty bubnujeme nebo prostě různě zpíváme, hrajeme na nějaký nástroje aktivně a tam je to zase spíš vlastně o té jako aktivizaci.
2: Konkrétně na oddělení dlouhodobě nemocných se můžou podle Filipa Kačera uplatnit obě metody muzikoterapie.
4: Právě že pak bychom se mohli jako s personálem bavit o tom, jestli spíš chtějí těm klientům dopřát tu relaxaci, takže pak by bylo dobrý jako vybrat nějaký třeba vhodný prostor. Je to tam vlastně i trochu jako o napolohování těch klientů, tam už jakoby třeba sezení na židli není úplně jako nejvhodnější. A nebo naopak zvolit nějakou z těch aktivních technik, protože i jakoby potom v tom starším věku je občas právě jako dobrý ty klienty trochu jako rozpohybovat, aktivizovat.
2: Oddělení dlouhodobě nemocných je prvním, kde Pelhřimovská nemocnice muzikoterapii zkouší. Samozřejmě pro ní vybírá klienty, kterým zdravotní stav dovolí účast. Do nemocnice ale už dochází i kanisterapeutka se psem nebo přednášející k různým tématům. Ve všech případech se podle vedení nemocnice jedná o dobrovolníky. Z Pelhřimova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti
0: říkám. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Zlatou medaili a ocenění Excellent Award získala Cejle na Jihlavsku ve finálovém kole soutěže evropských kvetoucích sídel. Ocenění získala za nový park a zapojení celé komunity do rozvoje obce. Slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu večer v irském Kálou. Kromě Cejle se do finálového kola dostalo dalších 8 měst a obcí, například z Francie, Itálie nebo Německa. V jaderné elektrárně Dukovany energetici obnovili dodávky elektřiny z třetího výrobního bloku. Odstavený byl od 17. července kvůli výměně části paliva a kontrolám a servisu zařízení. Dukovanská elektrárna má 4 bloky. V srpnu byl souběžně s třetím odstavený i čtvrtý kvůli údržbě jejich společných zařízení. Podobná situace podle současných plánů nastane znovu až v roce 2032. V Hlinsku spouští Akademii třetího věku. Kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. Agent amerického úřadu pro imigraci Acla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže. Informovala o tom policie, oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce poté sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 9. kole šance Národní ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-0. Severočeši se díky tříbodovému zisku posunuli na druhé místo tabulky za první Karvinou, která má také 18 bodů, ale více vstřelených branek. Vysočina je na 4. místě. V Havlíčkově Brodě a Náměšti nad Oslavou je 11 stupňů, v Košiticích 10. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ta přibude hlavně popoledně a přidají se lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu, k večeru se srážky rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pokud vyjíždíte z Nojemskou ulicí z Želetavy, tak opatrně. Stala se tam nehoda auta a na místě jsou záchranné složky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Dobré pondělí ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin a 38 minut. K lesním požárům letos výjížděli hasiči z Vysočiny opravdu často. Lesníci dokonce tvrdí, že kvůli horkému a suchému létu byl v tomto ohledu letošní rok výjimečný. Je tomu skutečně tak? Na telefonu máme teď krajskou mluvčí hasičů Petru Musilovou. Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: Ke kolika lesním požárům jste letos v létě na Vysočině výjížděli a jak vysoký je jejich počet v porovnání s těmi předchozími lety?
1: Tak my jsme letos v létě zasahovali u 40 lesních požárů. Pokud se podíváme na rok dopředu, do roku 2025, tak během léta jsme evidovali 34 lesních požárů, v roce 2024 jich bylo 21 a v roce 2023 dokonce 56.
0: Už jsou spočítané i škody a který z těch požárů byl nejrozsáhlejší?
1: Tak celková majetková škoda vzniká požáry byla přibližně vyčísleno částku 6,5 milionu korun a největší část této částky připadá na požár, ke kterému došlo 31. srpna ve Svojkovicích na Jihlavsku. Požár tam zasáhl mladý les a louku na
0: 19. Vás špatně slyšíme, tak poprosím, jestli byste mohla malinko popojit, tak jak to bylo předtím, to bylo ideální. Ještě se zeptám, co bývá nejčastější příčinou toho, že v lese začne hořet?
1: Tak mezi nejčastější příčinu patří lidská neopatrnost a nedbalost.
0: No a platí na Vysočině i nadále ještě nějaká preventivní opatření proti šíření požárů?
1: Tak v současné době nejsou na území kraje Vysočina vyhlášena žádná mimořádná preventivní opatření.
0: No o lesních požárech, které byly na Vysočině v uplynulém létě velmi rozsáhlé, jsme mluvili s mluvčí hasičů paní Petrou Musilovou. Já vám děkuji, přeju dobré ráno a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 8 hodin a skoro 45 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď také zdravíme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré pondělní ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Tak zdá se, že moc teplo asi v tuto chvíli není, i když sluníčko už aspoň někde začalo svítit.
2: Teplo opravdu není, většinou jsou ty teploty tak mezi 8 až 12 stupni Celsia. Na obloze je oblačnosti už celkem dost, přichází od severu, severozápadu. Je sice taková proměnlivá, ale převážně velká. Srážky z ní zatím žádné nepadají, vítr fouká už celkem výrazně, většinou všude mírný, někde už i čerstvý, hlavně v těch nejvyšších polohách na Vysočině, a fouká od západu.
0: No a bude ten vítr ještě zesilovat a přidají se k tomu i nějaké přehánky?
2: Přesně tak, vítr postupně během dne bude foukat všude čerstvý od severozápadu, může mít i nárazy do 50 nebo kolem 50 km v hodině, takže pocitová teplota bude výrazně nižší, byť tedy očekáváme maximální teploty 14 až 17 stupňů, oproti včerejšku tedy celkem ochlazení. No a na obloze čekáme proměnlivou, převážně právě takovou tu velkou oblačnost s přeháňkami, hlavně v severní polovině kraje. Večer se ty, nebo k večeru a během večerních hodin se ty přehánky mohou objevit potom i v jihozápadní části kraje. No a ten vítr pak bude večer částečně slábnout.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za to, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ládo, řekni fór.
1: Já vám něco řeknu. Já jsem zjistil, že mám docela rád veganské jídlo. Je to taková dobrá příloha k masu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Doplňkové aktivity zajišťují v pelhřimovské nemocnici dobrovolníci. Vědci ze Studence na Třebícku budou pokračovat ve sledování bělozubky tmavé. Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají se přehánky. Teploty nepřekročí 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Doplňkové terapeutické aktivity nabízí svým pacientům pelhřimovská nemocnice. Například na oddělení dlouhodobě nemocných klienti absolvovali první muzikoterapii. Zajistil je dobrovolnický program Pírko. Díky němu dochází do nemocnice i další terapeuti a odborníci, popisuje mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
2: Tady na oddělení dlouhodobě nemocných, kromě muzikoterapie, tak mají například pravidelné měsíční koncerty, kdy sem dochází děti ze základní umělecké školy z Pelhřimova, nebo teďka na konci září je čeká úplně poprvé přednáška o včelařství.
0: Letos začala do nemocnice docházet i kanisterapeutka se psem. Na podrobné zkoumání bělozubky tmavé se chystají vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebícku. Dnes kvůli tomu vyjíždí na cestu do Karlovarského kraje. Zvíře původem z Afriky, které připomíná rejska, žije například na Chebsku.
3: 4 týmy vědců a studentů budou v Karlovarském regionu 10 dní. Nepůvodní druh vytlačuje domácí bělozubku šedou, která podle odborníků z přírody mizí. Teď vědci zahajují 4. ročník pozorování tohoto druhu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o 3 tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.

0: Fotbalisté Slavie porazili před reprezentační přestávkou Plzeň po obratu 2-1. Tabulku šance ligy tak vedou o 3 body před Libercem. Výhru vystřelil Pražanům z opakované penalty útočník Tomáš Chorý. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nepochyboval o tom, že si po předčasném vběhnutí plzeňského obránce Doskyho vezme Chorý rozehrávku znovu.
1: Protože letmo, když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si nevezme v tuhle tu chvíli, takže nechci to jako prozrazovat ven, ale vím, že některý hráči prostě nechtějí na penaltu a nebyli na hřišti 2 lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali v tu chvíli, takže to bylo jako předem jasný. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si Tomáš ten míč veme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
0: V 9. kole taky Olomouc podlehla Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. A čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie.
2: Počasí.
0: V Jihlavě a Dukovanech je aktuálně 10 stupňů, ve Vatíně 9. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ta přibude hlavně popoledni a přidají se lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu. K večeru se srážky rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavské ulici v Havlíčkově Brodě vyšetřují nehodu autobusu a auta. Pokud můžete, úseku se vyhněte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásný a příjemný pohodový den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. To vám už 4 minuty po 9. hodině. Od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Startuje dobré dopoledne, tak doufám, že i pro vás bude dobré a příjemné. Je fakt, že ty teploty po ránu byly o něco chladnější, než jsme zvyklí, tak doufám, že jste se dneska do práce přioblékli a já vám k tomu všemu za chvíli nabídnu dobrotu další Kubíkové. Když se něco jmenuje zapěkanky, je jasné, že budeme zapékat. Už za chvíli si přiblížíme nejtypičtější polské občerstvení. Schválně, co by to asi mohlo být? Řekne nám to Dáša Kubíková za chvíli, ještě předtím Michal Tučný, nebo taky Iva Frýlingová a Miloš Birka.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Hity Dáši Kubíkové.
1: Pokud jste někdy měli možnost a vyjeli jste do Polska, tak jste určitě při procházce ve městě nebo po ulici, na ulici ochutnali zapěkanky. U našich severních sousedů je to nejrozšířenější rychlé občerstvení. Sehnat se dá i u nás, nejčastěji ale na food festivalech. A proto pro náš dnešní tip zamíříme právě tam.
2: Ideální rychlé občerstvení na cestu si každý asi představujeme jinak. Někdo řízek mezi dvěma chleby, další párek v rohlíku a někdo do jiný zase dílek pici. Pokud byste se vydali na výlet do Polska, tam jako rychlé jídlo jednoznačně vítězí zapěkanky. Jsou opravdu hodně rychle hotové, jsou už podle názvu zapečené, čili teplé a chuť si můžeme vybrat, jak mi vysvětlil prodávající kuchař Daniru u stánku na žďárském futrování na Farských.
3: Zapěkanky je to dobré jídlo a zapěkanky to jsou prostě bageta větší, jako v Čechách říkají to chlebíčková veka, abych si měl představu, protože není to rohlík v chlebičkové vetka, které se napůl překrojí, dá se tam ingredience různě. Klasická polská zapěkánka to je čempiony, sýr a omáčka, kečup buď majonéza. Ale teď je taková doba, že už to nestačí a teď už máme přidáno kuřici, nějakou salámovou, vegetariánskou, prostě různě. No. I máme pálivou, prostě cokoliv, lidi mají rádi. A i tu klasickou taky máme. Lidi, kteří jezdí do Polska, mají rádi tu klasiku, no, čempiony, sýr. A pak se to dá do trouby, zapeče se to tak 4 minutky. Sýr a ten uvnitř ingredience se trošku rozpečou, protože to se peče v horkovzdušní troubě a ono díky tomu, že peče se to při 250 stupňů, tak je to rychlý a je to za 4 minutky. A je to hotovo.
2: Takže pokud si chceme zapěkanky vyzkoušet doma, moc toho nepotřebujeme, jen hodně rozehřátou troubu a své oblíbené ingredience, které naklademe na chlebíčkovou veku. Nesmí chybět sýr, protože se musí roztéct a pak už třeba salám, šunka, pálivé koření nebo papričky, kukuřice, záleží na vás. Za chvíli je hotovo, tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Tušíte, která města na Vysočině jsou z hlediska silničního provozu ta nejnebezpečnější a kde si opravdu dávat pozor? Tak to nám za chvíli řekne redaktorka Magdalena Machová, kterou přivítáme ve studiu. Zůstávejte s námi, Modern Talking právě teď pro vás.

0: Ze Slovenska se v 9 hodin 20 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina vracíme na Vysočinu. Tohle byla skupina Tým, držím ti město. Silnice v Jihlavě patří mezi krajskými městy v Česku, k těm nejméně bezpečným. Vyplývá to z údajů společnosti Generali Česká pojišťovna za první pololetí letošního roku. Hůř je na tom už jen Brno. Data zohledňují počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků. S podrobnostmi už teď ve studiu vítám redaktorku Magdalenu Machovou. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co konkrétně dostalo Jihlavu na předposlední příčku žebříčku?
1: Není to ani tak počet samotných nehod, těch bylo ve sledovaném období 176 a například ve dvakrát větším Liberci jich měli řidiči víc než 550. Jenže se při nich těžce zranil teď v uvozovkách jenom jeden člověk. V Jihlavě to při nižším počtu byly 4 těžce zranění. Jinak, kdybychom se podívali po republice, tak z krajských měst za první pololetí letošního roku vyšly jako nejbezpečnější silnice v Olomouci a v Liberci. No a nejhůř si vede Brno.
0: Data zohledňují i nehody se zranitelnými účastníky provozu. O co jde a jak si právě tam Jihlava vede?
1: Za zranitelné účastníky jsou považováni chodci, cyklisti anebo jezdci na motorkách. Celkem v Jihlavě za prvních 6 měsíců došlo ke 14 nehodám s jejich účastí. Z toho jedna byla těžká. Krajské město Vysočiny opět patří, co se týká toho absolutního čísla nehod, k těm bezpečnějším, jenže jedno vážné zranění ho řadí až do druhé půlky žebříčku.
0: Index, o kterém se bavíme, se však nezabývá jenom krajskými městy, ale i takzvanými obcemi s rozšířenou působností. Když se podíváme jenom na Vysočinu, která z nich vyšla nejhůř?
1: Tam jednoznačně nejhůř vychází Telč, kde je za první pololetí evidovaných 18 nehod se 4 těžce zraněnými. Podle indexu následují Pacov, Moravské Budějovice a pak krajská Jihlava. Jako nejbezpečnější ulice z hlediska dopravního provozu měla v kraji mezi sledovanými sídly Bystřice nad Pernštejnem 8 evidovaných nehod s žádným těžkým zraněním.
0: Která města na Vysočině jsou z hlediska silničního provozu nejnebezpečnější, o tom nás v dopoledním rozhovoru nebo spíš vysílání informovala redaktorka Magdalena Machová. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ať už vyrážíte kamkoliv, jezděte opatrně, za chvíli nabídneme další díl pořadu Bejvávalo.

0: Jak děkuje se andělům, o tom zpívala skupina Kex a teď vyrážíme do kuchyně. Proč do kuchyně? To osvětlí Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: O jednom kuchyňském nástroji a jeho dřívější podobě. O čem, že to bude řeč? Napověsme starodávnou hádankou. Jede kočí, má 100 očí. Do každého něco strčí. Co je to? Struhadlo, milé děti. Struhadlo je, jak známo, nástroj určený na ruční strouhání nejrůznějších surovin. Zeleniny a ovoce, tvrdého pečiva na strouhanku, masa a dalších surovin. Bylo u nás naprosto běžné, ve všech domácnostech od jak živa. To nám přijde jasné. Už poněkud více by se člověk 21. století podivil nad tím, že struhadla za starých časů bejvávala dřevěná. To teprve o dost později kovová či dokonce skleněná. Dřevěné struhadlo tvořila dřevěná, plochá nebo mírně prohnutá destička obdélníkového tvaru, ve spodním konci někdy opatřená dvěma výstupky, sloužícími jako nožičky. Na horním konci s různě upraveným obloukovým držadlem nebo jen oválným otvorem pro uchopení. A teď pozor, do dřevěné destičky byly způsobem běžným už od pravěku vsazeny vždy ostré kamínky nebo ostré trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové malé plíšky. No a zítra o řemeslném cechu.
1: Bejvávalo.
0: 9:30 pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem, no a v příštím životě bych chtěla být zahradní architektkou. 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová a oslaví je jak jinak než na jevišti. Její víc než půl stoletou hereckou dráhu připomeneme za chvíli.

0: zdraví.
1: Prý se dnes léčí žaludeční vředy pomocí antibiotik. Je to tak?
2: Žaludeční vředy vznikají, když dojde k nerovnováze mezi kyselinou chlorovodíkovou, která se v žaludku normálně vyskytuje, a hlenem mucinem, který chrání sliznici před tou kyselinou. K oslabení té ochranné vrstvy může docházet v důsledku toho, že se tam objeví právě bakterie Helicobacter pylori. A aby k tomu nedocházelo, je nutné se toho Helicobactera zbavit. A to je logicky z medicínského hlediska pomocí antibiotik, říká se tomu eradikace.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Navrhuji teď si dát dobré kafe, to si dáme s Luckou Bílou a pak nabídneme slibovanou reportáž věnovanou herce Daniele Kolářové, která právě dnes slaví krásné životní jubileum.

0: Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Sedět doma a koukat do zdi je pro ně nejhorší představa. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Dnes 21. září slaví 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. Stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech, proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. Chladný začátek týdne o víkendu vystřídá babí léto. Německý kancléř Friedrich Merz by si po volebních debaklech nemusel udržet pozici, píšou to německá média. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají se přehánky. Teploty nepřekročí 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
0: Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto, vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Izraelská armáda chystá během dnešního židovského svátku Jom Kippur rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Bezpečnostní síly tak podle izraelského zpravodajského serveru Times of Israel reagují na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu.
3: Izraelská armáda už před dnešním svátkem Jom Kippur oznámila, že posiluje jednotky po celé zemi. Izraelští vojáci dál zůstávají v Gaze, jižním Libanonu, jihozápadní Sýrii a na západním břehu Jordánu. Pro Židy je Jom Kippur neboli Den smíření nejdůležitějším náboženským svátkem. Věřící se celý den postí. Izrael na svátek přerušil provoz na letištích a uzavřel svůj vzdušný prostor. Zastavila se taky hromadná doprava a lidi většinou nejezdí ani autem. Sekulární Izraelci svátek a prázdné silnice často využívají k výletům na kole. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Německého kancléře Friedricha Merce čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenburgsku před ním Pomořansku to píšou časopis Der Spiegel nebo deník Bild. Do tamního sněmu se Mercová křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Zeit Deutsche Zeitung jsou tyto volby pro Mercovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice. Sport. Hokejisté Olomouce prohráli extraligový zápas v Českých Budějovicích 2-3. Hanáci nabídli soupeři řadu přesilových her, přesto v zápase dvakrát vedli. Nakonec ale prohráli hlavně proto, že řadu svých šancí nedali, říká útočník Karel Plášek.
4: No jo, tak tohle nás ráží poslední, já nevím jak dlouho, určitě minulý rok a zase jsme zpátky, zase neproměňujeme ty šance a soupeř, co ty šance má, tak je promění a to nás stojí body.
0: V dalších zápasech třetího kola Brno přehrálo Hradec Králové.

0: Fialové 3-1. Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3. Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2 a Karlovy Vary prohrály s Pardubicemi 5-2.
1: Počasí.
0: V Humpolci a Vatíně teploměr ukazuje 10 stupňů, v Novém Rychnově 11. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ta přibude hlavně popolední a přidají se lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu, k večeru se srážky rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno na úrovni Velkého Meziříčí je uzavřen levý jízdní pruh. Silničáři tam provádí údržbu. Nehody hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme s vámi i 4 minuty po 10. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak nepřelít hrnek, spárovat ponožky do pračky nebo zjistit, co je nového ve světě, když vůbec nevidíte? To zjistíme v dnešním příběhu z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Žít ve vyšším věku sám doma není jednoduché, když máte navíc poruchu zraku. Všechny běžné denní činnosti se stávají mnohonásobně složitější. K usnadění alespoň některých z nich, praní, vaření, komunikace s blízkými, existuje takzvané Tiflo pomůcky. Navštívili jsme proto nevědomou paní Pavlu v Novém Městě na Moravě, která nám tyhle své ukázala a vysvětlila, jak vůbec zmiňované tyflo pomůcky fungují.
2: Paní Pavla má na lince několik věcí. Něco poznávám, třeba krabičku na léky.
3: Drobné tyflo pomůcky, jako je hladinka. Nepřelijí žádný hrnek. Naliju vodu přesně do hrnku, hladinka mi zazvoní. Mám zde odměrku, která je hmatová a podle toho si můžu nachystat.
2: Aha, takže hladinka se zavěsí na okraj. A jak začne pískat, tak zastavíte na pouštění.
3: Hodinky, byly vyvinuty hodinky všech možných tvarů. Já používám tyto hodinky, je to malá krabička.
4: 8 hodin, 26 minut a 14 sekund.
2: Nosíte to na krku? Má to
3: je to na krk, ano. Má to spoustu aplikací.
4: Menu, stopky, minutka, budíček, zpráva, termín.
3: Pak mám pomůcky, které jsou velice důležité, a to je, aby byl člověk vidět.
2: Odrazky, to se v zimě musí.
3: Pak mám tyflo jehly. Jsou to jehly, které jsou podobné jako chirurgické jehly. Nahoře rozříznuté. Když potřebuju přešit knoflík, tak používám buď to souseda, nebo tohle. Pak je velice zajímavou věcí, když dám do pračky 4 ponožky, 2 červený, 2 zelený, pak je usuším a pak jdu do města a jednu ponožku mám červenou a jednu zelenou. Mám zajímavou věc.
2: To je takový háček a tam si dáte ty 2 stejné ponožky.
3: Ano, jsou to 2 kroužky s háčkem. Do toho zavléknu 2 ponožky, vložím do pračky, pověsím na šňůru a můžu klidně oblíct. A vím, že mám stejné ponožky na nohách. Mám teda mluvící glukometr, protože mám cukrovku a musím měřit hladinu cukru. Pak zde mám nejrůznější pomůcky, které slouží k posílení hmatu, takže takové hlamičky, masážní kroužky.
2: Na jednotlivý prst.
3: Při Braillově písmu jsou potřeba tyto 2 prsty, čili občas trošku posílit. No a pak je to určování nejrůznějších bodů, tak na to mám čtečku. Má to takovéhle body. Aha. Ty body si nalepím a namluvím.
2: Takže žluté jste si dala kořenky a k ním jste namluvila.
3: Jsou i na prádlo kroužky, které jsou nějaké větší předměty, je to s magnetem.
2: My jsme přišli do vašeho pracovního pokoje a tady je počítač.
3: Je ozvučený, má nejrůznější funkce. Mail používám velice často.
5: Hlasové vyhledávání je k dispozici. Vyhledat. Prosím, zadejte text.
3: Takže na internetu si přečtu zprávy. Když potřebuju něco vyhledat, něco chci vědět, používám internet úplně normálně, tak jako každý. Nejdůležitější pro mě je mobilní telefon ozvučený. Abych viděla, co se děje ve světě, tak ozvučený počítač, ozvučený internet, čtečky dokumentů a takové věci.
2: A můžu se zeptat, kolik vám je?
3: 85.
2: Z Nového Města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Pomůcky pro nevědomé, o kterých jsme poslouchali reportáž a mnoho dalších, na které se nedostalo, si můžete prohlédnout nebo vyzkoušet, a to už zítra. Organizace Sjednocená organizace nevědomých a slabozrakých, tedy SONC, chcete-li, pořádá výstavu ve Žďárské knihovně, a to už zítra v úterý 22. září. A ta výstava proběhne od 10. do 16. hodiny. Pokud máte čas a chuť, určitě tam zajděte a nazbíráte spoustu zajímavých informací. No a teď budu trochu tajemná, protože za pár minut se spojíme s regionálním stopařem a kam vlastně vyjela Adéla Zachová, no napovím vám. Je tu s námi už několik století, za tu dobu se stala dominantou Jiřic na Pelhřimovsku a my se právě tam vydáme. Oč se vlastně jedná, to prý do poslední chvíle nemám prozrazovat, tak já to raději prozrazovat nebudu a řeknu vám to za chvíli. Teď Hana Zagorová, já se vznáším, doufám, že i vy při pondělku, že jste plni energie. Hezký den s námi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Odpoledne Českého rozhlasu Vysočina vyrážíme malotraktorem se skupinou MiG-21 do Jiřic na Pelhřimovsku. A proč? To se dozvíte právě teď.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Právě v Jiřicích na Pelhřimovsku totiž najdeme památný strom, který pamatuje několik století a ukrývá v sobě také různá tajemství. Na místě už je náš regionální stopař Adéla Zachová a ta nám poví, co je na zdejší lípě tak pozoruhodného. Adélko, přejeme hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ano, tady přímo teď přede mnou stojí památná lípa a její věk se odhaduje až na 800 let. Strom má obvod kvene kolem 8 metrů a jeho největší zvláštností je rozsáhlá dutina uvnitř kmene. A ta je natolik velká a prostorná, že se do ní údajně vejde až 10 lidí. A dnes je tedy i chráněná stříškou a mříží, ale v minulosti sloužila i k praktickým účelům. Místní ponocní se do ní chodíval schovávat a otvorem v kmeni sledoval, co se v té noční vesnici všechno odehrává.
0: Je po tak dlouhé době lípa spojená třeba i s nějakými legendami nebo i příběhy?
2: Pár jich je. Jedna pověst vypráví o kněžně z nedalekého Orlíka nad Humpolcem. Ta se při projížďce lesem ztratila a noc prý bezpečně přečkala právě na místě dnešních Jiřic a tak na její památku tady měla být vysazena lípa. Další vyprávění potom spojuje lípu s husitským kazatelem Janem Želivským, který v letech 1416 až 1418 působil právě v Jiřicích jako farář a podle místní tradice pod ní promlouval k lidem o husitském učení.
0: Můžeme ještě přiblížit, jak se tento strom dokázal udržet při životě 800 let?
2: No tak stejně jako lidé, tak i tato památná lípa zažila různá období. V minulosti chřadla, protože její kořeny zasahovaly přes cestu a překážely projíždějícím povozům i chodcům. No a při budování silnice, ale obyvatelé na tenhle strom nezapomněli. Vybudovali kolem něj takovou ochranou zábranu a obnažené kořeny zasypali zeminou. Lípa se potom následně vzpamatovala, znovu obrazila, což všichni vnímali téměř jako obrovský zázrak. No a dnes je dominantou celé návsi a ty lipové listy najdeme také ve znaku obce. No a za památný strom byla oficiálně vyhlášena 18. dubna 1994.
0: Z Jiřic na Pelhřimovsku se nám přihlásila Adéla Zachová, náš regionální stopař. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: V dobrém dopoledni pokračujeme dál za pár minut také s Jarkou Vykoupilovou. Dneska to bude o okurkách, protože okurka může být nejen součástí jídelníčku, ale také osvěžovače vzduchu. Jak to funguje v praxi, to všechno řekneme v dalším dílu Babských rad. Teď se ale pojďme ještě rozloučit s regionálním stopařem.
1: Regionální stopař.
0: Teď už je to všechno podle regulí a my si dáme Karla Gotta skladbu Kam se schoulíš.

0: Odevzdát a Jakub Smolík. Teď ale ty slibované okurky a Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: 10 hodin 36 minut pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Slovenský zpěvák Petr Nať v našem vysílání zavzpomínal na dobu bez sociálních sítí a prozradil, proč se s popularitou taky stává to, že zachází. To řekl ale s nadsázkou. V hlavě jsme se taky podívali na humanoidního robota, ani to nedokážu říct, Sentiho. Obchvat v Třebíči dostal klíčové razítko, no a na Masarykově náměstí v hlavě burácelo policejní Ferrari. To všechno do nás čeká už za chvíli, probereme to s webeditorem Vítem Hrdličkou. Ten nám totiž přiblíží, co nového je na sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina.

0: Boží Mlejny Melou a Eva Farná, 10 hodin 49 minut, legendární zpěvák a textař, humanoidní robot, průlom v přípravě obchvatu Třebíče i policejní supersport na Jihlavském náměstí. To a co dalšího najdete na našem webu a sociálních sítích, nám už přišel do studia říct webeditor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Víte, u mikrofonu jsme si přivítali hudební legendu, když to tak řeknu, slovenského zpěváka Petra Nadě. Vzpomínal na začátky své kariéry, na to, jak v roce 1985 předstihl Karla Gotta a nabídl vlastně i střízlivý pohled na popularitu.
1: Přesně tak. Petr Naď upozorňuje, že zájem veřejnosti může časem klesnout a umělec s tím musí počítat. Také vysvětlil, proč si drží odstup od sociálních sítí a s Jožou Kolářem mluvil také o tom, jak důležitý je pro něj humor. Celý rozhovor samozřejmě najdete na našem webu.
0: Na našich stránkách se věnujeme i světu umělé inteligence a robotiky. Lektor Martin Krček v pořadu O čem se mluví představil robota Sentiho.
1: Ano, jde o humanoidního robota, který měří 130 cm, váží 40 kg a na cesty se skládá do speciálního kufru. Český tým na něm za rok odvedl obrovský kus práce. Vytvořil pro něj vlastní operační systém a učí ho pomocí takzvané teleoperace kopírovat pohyby člověka. Podle lektora by podobní roboti v budoucnu mohli pomáhat v průmyslu při monotónní práci, jako je přenášení součástek nebo kontrola zboží. Na našich sociálních sítích najdete video z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde ukazujeme, co Senty dokáže.
0: Zajímavý článek na webu máme i z Třebíče. Výstavba silničního obchvatu za téměř 5 miliard korun získala po přepracování stanovisko AI. Co to je vlastně?
1: Je to velký milník, bez kterého by se stavba za 4,8 miliardy korun bez DPH nemohla posunout dál. Zkrátka EIA v překladu znamená vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Třebíči po silnici číslo 23 projíždí denně přes 16 000 aut. Nová téměř 6-kilometrová trasa povede od Boroviny přes Libušino údolí, dál po spojovací ulici a nad Lorenzovým údolím směrem na výpadovku na Brno a bude zahrnovat 9 mostů i 228 metrů dlouhý tunel. Ředitelství silnic a dálnic teď může spustit výkup pozemku a stavět by se mělo začít nejpozději do 3 let.
0: Na závěr pojďme na Jihlavské Masarykovo náměstí, kde se konala akce Bezpečný život. Co tam návštěvníci mohli vidět?
1: Náměstím zněly policejní sirény a příchozí si mohli prohlédnout nejmodernější policejní techniku. Největším lákadlem bylo samozřejmě služební policejní Ferrari, ale nechyběly ani akční ukázky zákroků těžkooděnců. Pokud jste tak akci nestihli osobně, na našem Facebooku a Instagramu si můžete prohlédnout video přímo z místa.
0: A najdete tam samozřejmě velkou spoustu dalších zajímavostí, reportáží a rozhovorů. Hostem u mikrofonu krátce před 11. hodinou byl teď náš web editor Vít Hrdlička. Víte, děkujeme a za týden opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Vyprávíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
1: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obrataně na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná?
2: Jak kdy? A jak co?
1: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
1: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Cejle veze domů z Irska zlaté ocenění v soutěži evropských kvetoucích sídel. V Ostravě dnes začíná proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem, který se v Paraguaji ukrýval před vězením. Strana Jednotné Rusko vede v ruských parlamentních volbách. Získala skoro 58% hlasů. Dnes se ochladí, začne foukat a přidají se přehánky. Teploty nepřekročí 16 stupňů. Je čas na zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Zlatou medaili a ocenění Excellent Award získala Cejle na Jihlavsku ve finálovém kole soutěže evropských kvetoucích sídel. Ocenění získala za nový park a zapojení celé komunity do rozvoje obce. Slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu večer v irském Kálou. Kromě Cejle se do finálového kola dostalo dalších 8 měst a obcí, například z Francie, Itálie nebo Německa. Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do České republiky.
2: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Někteří zákazníci O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje. Doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90%. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TASS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. V půlce srpnu z nich ruské soudy vyloučily opoziční stranu Jabloko navzdory tomu, že se mezi kandidáty registrovala. Jabloko jako jediné kritizovalo ruskou invazi na Ukrajinu. Sport. Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal 2 změny v nominaci na sraz před Ligou národů. Zraněného obránce Davida Zimu a křídelníka Denise Višinského nahrazují Ondřej Křičfaluši z Royal Union San Žilová a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Slavia zvítězila v 9. kole fotbalové šance ligy. Nad Plzní vyhrála 2-1 a v čele tabulky má tříbodový náskok. Olomouc podlehla Spartě 0-3. Trenér Brian Priske udělal oproti zápase v Jerevanu 2 vynucené změny v sestavě a pochvaloval si, jak stabilní základní jedenáctka pomáhá s výkonem týmu v posledních dnech.
3: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních 2 týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
0: Zlín poprvé v aktuální ligové sezóně bodoval, v Jablonci totiž remizoval 1-1 a Hradec Králové prohrál na domácím stadionu s Teplicemi 0-2. A čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie.
1: Počasí.
0: Ve Žďáru nad Sázavou a při Bislavi je aktuálně 11 stupňů, v Dukovanech 14. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ta přibude hlavně popoledni a přidají se lokální přehánky. Odpoledne bude pršet hlavně na východě a severu regionu. K večeru se srážky rozšíří po celém kraji. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 162. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu teď stojí na krajnici odstavené osobní auto. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne, máme krátce po 11. hodině a vás určitě už zajímá, kdo bude dnešním hostem našeho vysílání. Mohu prozradit, že ještě před pár lety byl jeho svět spojený především s taekwondem nebo kickboxem. Dnes stojí před plátem, v ruce drží štětec a jeho obrazy si získávají pozornost a obdiv čím dál víc. Mým hostem je dnes Vratislav Staněk. Krásné dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Zajímavé na něm je, že není vystudovaným výtvarníkem, malování se učil především sám, experimentoval a postupně si vytvořil vlastní techniku, co ho přivedlo od bojového sportu umění, jak vzniká jeho obraz a co se odehrává v hlavě člověka, když před sebou má čisté plátno a jak vůbec vzniklo umělecké jméno táta. Na to všechno se budu ptát za chvíli.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Adély Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes umělec Vratislav Staněk. Ještě jednou krásný den vám přeji.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: Já říkám umělec, ale hromadu let taky velice, řekla bych, akční sportovec, který měl i velkou spoustu úspěchů. Napravně otázka, co vás vůbec přivedlo ze světa sportu do světa umění?
2: No, pro mě vlastně zlomový byl rok 2021, kdy byl vlastně ještě covid a lidi byli vlastně zavřený, tak já jsem si tak nějak začal pohrávat s myšlenkou, co já budu dělat vlastně, až mi bude jakoby víc, až mi bude přes 50, přes 60 a vlastně co mě tak nějak jako vnitřně motivuje být šťastný. A mimo teda rodinu a ostatní věci, což je pro mě absolutní top. A tak jsem si řekl, že vlastně sport i vzhledem k tomu, že člověk vlastně má nějaký fyzický možnosti, které se postupem věku zmenšují, tak jsem si řekl, že vlastně i ten sport po 30 letech, kdy jsem ho dělal na vrcholných úrovních, mě vlastně už ani jaksi jako nezajímá. A v tu chvíli jsem viděl trošku moji dcerku, která po mně zdědila obrovské množství asi talentu a je nadaná malířka, kreslířka, tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit zapátrat do svý jako hluboký minulosti, kdy jsem byl jako dítě a zkusit vlastně olejomalbu, jo, kterou jsem chtěl vždycky dělat, ale jako malej jsem dělal vlastně kresbu. No a k Vánocům předtím jsem dostal od Ježíška olejový barvy a plátno a vlastně ty všechny věci, které tomu jsou potřeba. No a tak už vlastně to byl jenom krůček k tomu, abych si řekl, dobře, tak já zkusím jakoby nějaký svůj první obrázek. Tak nějak já jsem vždycky cítil sám v sobě, že mi to prostě půjde. Jo, nevím, čím to je, ale prostě já jsem cítil, že asi na to nějaký nadání mám, byť v naší rodině vlastně nikdo umělecky vlastně netvořil, nic nedělal. Jo. Ale už jako malej jsem k tomu měl poměrně velký vlohy, kdy jsem třeba v 8 letech krásně kreslil a vlastně jsem překračoval vlastně svý vrstevníky, který kreslili, já nevím, tanky a od nich jako...
1: No ale vy jste chodili chviličku do Zušky.
2: Chodil, bylo to vlastně jakoby tehda lidová škola umění a paní učitelka mě tam hrozně chválila, to mi bylo asi 8 let, ale trvalo to tak rok. Pak možná jsem jako nebyl úplně ten, který by tam chtěl třeba chodit, nevím, já už si to těžko vybavím, ale pak do toho i přišla vlastně smrt mýho táty a vlastně to trošku jakoby narušilo vlastně celkovou tu harmonii v té rodině. Jo. A následně asi od 13 let jsem se začal vlastně zabývat bojovýma sportama, uměním, kdy jsem začal hodně dělat taekwondo pod vedením českého trenéra, korejských mistrů. Začal jsem pak následně chodit i do kickboxu. Ono vlastně ty bojové umění nebo bojové sporty mě táhly i svou nějakou mentalitou, kdy to není jenom o té fyzické stránce, ale i o takovém tom překonávání se nějaké filozofii, jo, takže člověk začne o tom i víc studovat, číst si knížky. No ale přece jenom vlastně teďka od toho v tom roce 2021 jsem si říkal, no tak jako co dělat dál, že bojové sporty už mě trošku jako přestaly lákat a chtěl jsem dělat něco, co se lidem jakoby, nebo i mně líbí a co by mělo mít nějakou jakoby větší hodnotu a čím bych mohl sdělovat třeba nějaké jiné věci i jako ukázat, že mám nějaké city a...
1: Takže je to tak, že jste ten typ člověka, který v nějaké oblasti už dokáže všechno, co by chtěl, a pak se potřebuje posunout dál.
2: Někdy jo, já teda jako mám rád, když jdu do hloubky trošku a hlavně já, pokud mě něco jako opravdu chytí, že cítím v tom nějaký hluboký smysl, tak chci v tom být opravdu nejlepší. Jo? Nebo jakoby chci být opravdu jakoby v té špičce. Což si myslím, že i v těch bojových sportech se mi podařilo, protože já jsem vlastně se dostal do dvou reprezentací, jak taekwonda, tak kickboxu, byl jsem na mistrovstvích Evropy, světa a tak dále. Mám nějaký tituly a učil jsem nějaký lidi, dělal jsem si i trenérské zkoušky, trénoval jsem i tady lidi v Jihlavě, spoustu z nich jsou trenéři dneska, ale opravdu jako pokud vím, že něco cítím jako nějakou hlubokou, jakoby nějaký hlubokou zainteresovanost, tak jsem schopen jít tam až na dřeň. Jo? A teďka můžu říct, že třeba těch, já nevím, 5,5 let, co se zabývám malováním, tak já jsem o tom načetl takových spousty knížek a viděl jsem dokumentů tolik, že jako myslím si, že i tu technickou stránku znám velmi dobře. Jo. Dokonce mě lákají třeba i knihy, nebo co jsem si koupil, knihy i o světelných, jako jak pracuje světlo, světelný lámání a tak, nebo barevný různý jakoby schémata, jak s tím pracovat, abych věděl, jak ty barvy vlastně fungují vlastně ve spojitosti třeba i s denním a nočním světlem a tak.
1: My si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme. Bude mě totiž zajímat, jak vaše sportovní okolí reagovalo na skutečnost, že taekwondista a kickboxer začne prostě malovat.

0: Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes umělec Vratislav Staněk. My jsme hovořili o tom, že 30 let jste se věnoval bojovým sportům, pak přišel ten moment, kdy jste si řekl, tak a teď budu malovat. Ale neřekli jsme, že vy jste vlastně jel podle šablony těch opravdových mistrů, když to tak řeknu.
2: Určitě. Jak jsme se tady i bavili mimo vysílání, tak mý kamarádi de facto na to reagují tím, že kdysi bývaly takové ty slavné filmy v 90. kde tam hrál Jean-Claude Van Damme a i slavný herec Bolo Young. A on tam v jednom filmu říkal, dlouho jsem cvičil, teď maluji. Jo, a já si podle toho dělám trošku takovou srandu, že vlastně jdu v těchto z těch stopách a můžu tenhle ten slogan klidně používat. Jo. A je fakt, že spousta těch mistrů, tak jejich asi nejvyšší meta je, když opustí de facto to fyzické cvičení a třeba se zabývají malbou, kaligrafií, nebo se zabývají třeba pěstováním nějaké zahrádky a tak. Takže možná mě to ještě čeká.
1: Řekněte mi, pamatujete si ještě svůj úplně první obraz?
2: Ano, já ho mám i doma. Je to vlastně medvěd, který chytá jako lososy v nějaké kanadské řece. A to byl vlastně ten obrázek, který jsem dělal v lednu 2021. Nicméně, nyní na vernisáži, kterou jsem měl vlastně teď 3. září, mi tam kamarád ukazoval, že má doma můj obrázek. A já teda nevím, kdy jsem ho maloval, ale bylo to někdy na přelomu roku 2000. A on mi tam ukazoval, že má barevný obraz ode mě podepsaný mým příjmením Staněk. A tak jsem mu říkal, že mám vlastně jako vzácný obraz, protože já se dneska podepisuju táta s dvěma A. A říkám mu, no tak to si prostě asi nech, protože jestli já někdy budu třeba slavný a budou se ty mý obrázky třeba víc prodávat, tak ty máš teda raritu.
1: Jak vzniklo to vaše umělecké jméno táta?
2: Ono to má spojitost vlastně s tou mojí nejmladší dcerkou, s Emičkou. Protože vlastně já jsem u ní začal pozorovat už od jejího raného věku, možná jestli jí bylo 5 let, a kreslila si, a hlavně si kreslila furt a všude, jo. Tak já jsem viděl, jaký má obrovský talent vlastně na kresbu, nebo na tvorbu jako takovou. A tak nějak jsem si jako rozpomněl na ty svý právě mladý léta, kdy mě to ohromně bavilo a vlastně jsem taky na to měl jako talent. A řekl jsem si, že by to bylo jako zajímavý, vlastně takový jako pojítko, že jsem to vlastně znovu objevil, tu svoji touhu a chuť malovat v době, kdy jsem se stal tátou. A tak jsem si říkal, dobře, tak já zkusím místo příjmení Staněk, i když vlastně, když bych používal Vratislav Staněk, ono je to velmi komplikovaný jméno, já jsem se s tím setkal i na soutěžích v zahraničí, kde ho ani neuměli vyslovit a já jsem ani nevěděl, koho vyvolávají na to zápasiště, protože jsem jim nerozuměl. A tak jsem si říkal, že zkusím vlastně používat pseudonym táta, protože i dříve vlastně v minulosti i třeba slavní malíři jako Toyen a jiní používali vlastně jakoby přezdívky nebo pseudonymy. Takže já teďka vlastně používám táta, který mezi má 2 A, aby tam vlastně nahradilo jakoby tu čárku a aby to bylo tak nějak jakoby čitelnější.
1: Řekněte mi, jak už jsme říkali, vy jste k tomu malování přišel v té dospělosti. Myslíte si, že to, jak malujete nyní, že malujete jinak, než kdybyste se tomu opravdu věnoval toho útlého dětství, třeba absolvovali nějakou uměleckou školu, že vlastně tímhle jste vlastně nebyl svázaný, což může být do jisté míry i výhoda, možná nevýhoda.
2: Ono se říká, že někdy je to jakoby výhoda, že vlastně nejste svázaná těma autoritama, který vás vlastně vedou, jo, který vás vlastně formujou. Takže vlastně to umění, de facto umění, ono není jako úplně přesně specifikovaný. Je to o tom, že máte nějaký svůj vnitřní prostor, nějaké svoje vnitřní vidění, jo, a buď ho vidíte třeba realisticky, nebo si hrajete s nějakýma představama, jo, možná si realistickýma, nebo nějakou impresí a tak. A vlastně ty učitelé vás do jistého bodu vás vlastně sformují tak, že pokud vy přijmete jakoby jejich autoritu, tak se tím vlastně necháte trošku svázat. A pak trvá zase nějakou dobu, než se jakoby rozvážete. Samozřejmě to jádro asi ve vás je. A na druhou stranu, ale ty, kteří si prochází tou školou, tak získají možná mnohem rychlejc nějaký technický povědomí. To znamená, že vědí, jak se skládají barvy, jak se vlastně vedou různý tahy, víc s těma profesorama rozebírají třeba možná i nějaký jakoby technický způsoby vlastně toho vyjádření. Což teda jakoby mě se nedotklo, ale já jsem tak nějak vnitřně cítil, že prostě si s tím dokážu poradit. Jo? A dneska vlastně ve světě, kde je internet a všude na vás chrlí spousty informací a videa a tak dále, tak vlastně dneska je možný i bez té školy, která kdysi třeba řeknu v době bez internetu byla asi možná důležitá, tak dneska de facto dokážete to nahradit vlastně tím, pokud máte hlad, tak to jídlo se k vám vlastně dostane, jo? Jako v podobě vlastně těch informací technických. Takže já jsem si prostě řekl, že opravdu v tom chci jakoby jako se dostat hodně nahoru, abych znal i ty techniky, a začal jsem si o tom jakoby víc zjišťovat, studovat a vlastně se ke mně ty informace stejně tak dostaly. Jo. A musím říct, že vlastně jsem se setkal teďka i v průběhu let i s přístupem některých lidí z Akademie výtvarných umění, který mě vlastně plácali jakoby po ramenu. Jo. A vlastně mě to utvrdilo v tom, že jdu správným směrem.
1: No tak my si dáme písničku a hned pak se k tomu plácání po ramenu vrátíme. Těším se na to.

0: Pavly Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes umělec Vratislav Staněk. My se vracíme k tomu plácání po ramenou. Kdy jste se opravdu uvědomil, že ty vaše obrazy jsou možná víc než dobré?
2: No, první takový uvědomění a velký uvědomění bylo na svatbě mýho kamaráda. On mě pozval, vlastně my jsme spolu kdysi hodně cvičili, on dneska má 6. den v taekwondu a vlastně dříve, když jsme cvičívali v Praze, tak jsme si říkali, že jsme takový mniši a že vlastně furt jenom cvičíme a vlastně neužíváme si ten život, jakože ostatní naši vrstevníci chodili s holkama a tak dále. Tak my jsme říkali, že jsme takový mniši. No a já jsem vlastně jednou se inspiroval nějakou takovou fotkou právě dvou mnichů jako malých kluků, který jdou jako zavěšený do sebe. A já jsem mu udělal jako dárek k té svatbě, jsem mu udělal olejomalbu právě těch dvou mnichů, jak kráčej, který jako symbolizoval de facto to naše přátelství a nás možná. A jeho tatínek nevlastní je profesor na Akademii výtvarných umění. On se tam zabývá vlastně stavbu jakoby těla nebo jako učí anatomie těla. A mimo jiné, on je i slavný sochař a ten můj kamarád mi říkal, že vlastně ten jeho tatínek tam bude a že se hrozně těší, nebo že je zvědavý na tu moji malbu, jako, kterou jsem ohlásil, že mu ji dám. A on říkal, ale buď připravený, že ten můj tatínek je velmi kritický a on jako nejde pro ostrá slova moc daleko. A spousta z těch studentů, kteří jsou na akademii, tak jsou z něj občas jako nešťastný. A já jsem si říkal, no hele, buď mě prostě řekne, že už to nemá cenu, ať to odložím. A nebo mě poplácá po ramenu a řekne, běž dál. A ono se stala ta druhá věc, kdy on mě vlastně poplácá. A on mě tam začal tak moc jakoby chválit a říkal, sakra, kde jsi byl těch 30 let, co jsi dělal? Já jsem jako v nadsázce jsem říkal, no já jsem dělal to taekwondo. Jako, a on, no to je taková metafora, jo. A vlastně mě dodal tak nějak jakoby energii, že bych měl vlastně opravdu jakoby na tom pracovat a opravdu se tomu věnovat, jo. Takže já jsem si tu svatbu vlastně užil dvojmo, nejenom to, že jsem byl vlastně na svatbě svého jednoho z nejlepších kamarádů, ale a vlastně ještě jsem tam dostal takovouhle pochvalu od člověka, který je absolutní jakoby, jako odborník na nějaké umění a tak. A takže jsem byl z toho tak nadšený a říkal jsem si, dobrý, tak to je prostě pro mě impuls a musím jít dál.
1: No, pravdou je, že vy jste dál šel, protože vy jste pak začal sklízet úspěchy. Komu se podaří dostat se svým obrazem do galerie Mánes? Jaká byla tahle cesta?
2: Ono to bylo jako vyhlášený jako open call takzvaný, kdy galerie Mánes řekla, že vlastně vyhlašuje otevřený výběr. Já jsem si říkal, že to zkusím, že se tam zkusím přihlásit se svým obrazem, který se jmenuje Novus Salvator Mundi, nebo Nový spasitel světa. Já jsem tam udělal takovou reinterpretaci vlastně slavného obrazu od Leonarda da Vinci, kdy je na obraze jakoby původně Ježíš se skříženým nebo s takovým gestem jako pravou rukou hlásajícím a s koulí v levé ruce. A řekl jsem si, že to udělám, ale takový trošku netypický, kdy do toho dám vlastně jako hlavu mimozemšťana, ale udělám to technikou sfumato, což je vlastně rozmazávání, vlastně to jakoby ta technika, kterou ten Leonardo maloval. A ještě to udělám tak, že udělám jakoby podmalbu a pak vrchní lazuru v teplejších odstínech a mezi tím vlastně jakoby tu vrstvu, která je ta hlava toho aliena nebo jako toho mimozemšťana, takže ji udělám v chladných tónech. A ono to je i kvůli jako vlastně světlu, protože když máte denní světlo, tak to má nějaký vlastně stupně Kelvinu a noční světlo má menší jako rozsah a v každém tom světle vlastně se ten obraz jakoby zobrazuje trošku jinak. Jednou je jakoby hodně chladný, takový modrý, když je při tom denním světle a když je při nočním osvětlení, tak vlastně jde do okroví barvy. Takže on má takovou jakoby lidskou jakoby, jako pokožku trošku víc. A vlastně s tím jsem se tam přihlásil a dostal jsem se tam mezi pár vybraných autorů, který tam vystavovali teďka v létě, bylo to od června do července. A byl to takový vlastně první takový krok, kdy jsem si řekl, jo, to je fajn, protože v Mánesu tam vystavovali Dalí a Picasso a mimo jiné i vlastně český autoři. Sice já jsem nebyl v tom velkém Mánesu, protože on je dneska rozdělen na dvě části, malý a velký, ale byl jsem v malém, kde se vlastně tvoří takzvané salony a ono je to po vzoru vlastně salonu, který se kdysi dělali vlastně v Paříži, kdy vlastně neznámí impresionisté byli takzvaně jakoby vykázáni z těch jakoby hlavních soutěží. soutěží a bylo jim nabídnuto, že můžou být vlastně na nějakých okrajových jakoby salonech, jo. Ale dneska de facto ta historie ukázala, jak jsou ty impresionisti vlastně předběhli tu svoji dobu nebo to vytěžili na maximum.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne umělec Vratislav Staněk se svým uměleckým jménem Táta, abych byla přesnější, abychom ho správně nazývali.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je umělec, táta, to je jeho umělecké jméno, jinak v tom běžném životě Vratislav Staněk, abych byla úplně nejpřesnější. My jsme hovořili o tom, že už jste vystavoval v galerii Vánes, vy jste se ale přihlásili do jedné španělské soutěže, kde jste si nevedl vůbec špatně?
2: Mm-hmm, určitě, je to vlastně soutěž, která ještě teďka probíhá, jmenuje se Almenara Art Prize a je to soutěž pořádaná ve španělské Kordobě. Já jsem taky vyslyšel jsem vlastně nějaký open call, otevřenou výzvu, kdy se mohl vlastně autor zaregistrovat někdy do konce června a poslat vlastně svůj obraz. Já jsem se tam přihlásil do jedné kategorie, fantastický realismus. A když jsem se pak koukal vlastně, kolik lidí se do té soutěže přihlašuje, tak oni jsou to vlastně desítky tisíc, nebo takhle, jsou to tisíce možná umělců.
1: No a jaké byly ty ambice, když jste viděl to číslo?
2: No já jsem si řekl, jako zkusím to uvidím, jo. Já jsem si říkal, tak když už jsem tam uspěl jako třeba v tom Mánesu, tak možná, že třeba se to jako setká s nějakou jako kladnou odezvou a říkal jsem si přece jenom, jakoby to dílo není tak jako úplně špatný na to, aby ho někdo zatratil a přešel ho vlastně pohledem. Takže jsem tam přihlásil vlastně toho svého nového spasitele světa a oni mě tam vlastně mezi těma dílama vybrali do takzvaného longlistu a celkově tam bylo asi teďka nějakých 11 tisíc obrazů jako zaslaných. A vlastně v tom longlistu je jenom 30% jakoby autorů, nebo 30% děl, takže mě vybrali asi mezi 3 400 jako obrazy a celkově tam vlastně těch 3400 obrazů je ze 69 zemí. Jo. Já když jsem se koukal v té své kategorii, tak jsem tam neviděl žádné české jméno, takže možná, že jsem byl jediný český zástupce mezi 315 obrazy. Nicméně teďka nedávno proběhlo vlastně vyhodnocení vlastně do takového shortlistu nebo jakoby finalistů, kdy ze všech těch 11 000 obrazů je vybráno pouze asi 50. Tam jsem se teda nedostal. Nicméně to už je vlastně už taková jako spíš náhoda, bych řekl, že dostat se úplně do toho finále, protože ono už jenom v tom longlistu bylo spousta krásných obrazů, jo, a jako byl jsem rád, že jsem i v takové společnosti, kde ty obrazy stojí prostě od, já nevím, $3,000 do $70,000, jo, takže průměrná cena tam je 12 až 15 tisíc dolarů za obraz, jo. Takže já jsem měl obrovskou radost, že jsem v takovýhle jakoby exkluzivní společnosti a to pro mě bylo vítěz. Já jsem vůbec nepředpokládal, že budu jako ve finále, to by byl zázrak.
1: No a nepřišla tam nějaká taková ta otázka, ambice, neprodávám já občas ty obrazy až moc po cenu?
2: No, já vlastně jsem jako úplně tak jako ještě neprodával tolik. Pokud jsem někomu jako něco prodal, tak to bylo z řad mých kamarádů nebo lidí, kteří mě třeba znají.
1: Už hodně přemlouvali?
2: No, oni třeba jako řekli, že se jim něco hrozně líbí. Mm-hmm. Právě jeden kamarád, ten byl vlastně u mě i na návštěvě a říkal, že se mu tam hrozně líbí jeden obraz a že o něm přemýšlí. Já říkám, no hele, moc před ním asi dlouho nestoj, protože jinak to bude pro tebe závazek. A on říkal, ne, mně se to líbí, já to chci a pak si ho koupil, jo. Ale jinak já jsem prodával i na online aukci, obrazy v aukci. Tam jsem prodával dva svý obrazy. Jeden vlastně byl realisticky jako namalován, nebo vlastně takhle. Já jsem tam prodal, myslím, že 4 obrazy.
1: Já
2: 4,
1: už
2: myslím,
1: tady.
2: Že to byly.
1: Ano.
2: Tak, 4 obrazy to byly. Mm. Ale ono to bylo vždycky jakoby po dvou obrazech v jedný jakoby aukční jakoby nabídce. No a tam byly vlastně obrazy trošku jakoby víc jakoby realistické a pak tam byly dva takové vlastně takové proškrabávané, které jsem vlastně jako proškrabával skrz celou tu plochu vlastně obrazu, nazval jsem to Grandes Graffito podle z grafita, který se používalo na prorývání třeba maleb občas, tak já jsem řekl Grande, že jsem proryl vlastně celý ten obraz, aby se zobrazila ta spodní vrstva pod malby. No a vlastně tohle to jsou jediný mý takový jakoby prodejní okamžiky, jo. Ale jinak vlastně jsem pořádně ještě neprodával. Dokonce vlastně i toho nového spasitele světa jsem měl v galerii Mánes a oni vlastně nabízeli, že tam můžeme prodávat. Paní mi pak řekla po výstavě, že byl o něj zájem, že ho chtěli kupovat nějaký jako návštěvníci, že tam byli i ze Spojených států a tak. Ale já jsem tam měl jakoby neprodejné, protože jsem si říkal, on je natolik dobrý, že ho nechci prodávat a já jsem ho opravdu, myslím si, že i po nějakých jako rešeržích přes umělý inteligence tak jsem si jako rešeržoval, jak moc je kvalitativně dobrý, a vlastně ta rešerže byla pozitivní a říkal jsem si, přece nebudu jakoby zalevno prodávat jakoby obraz, který...
1: Když časem roste jeho hodnota.
2: Ne, který, když si vezmete, vlastně v originálu se prodal Salvator Mundi s Ježíšem, koupili ho Saudové a koupili ho i s auční přirážkou za 450 milionů dolarů. A je to vlastně nejdráž prodaný obraz vlastně na světě.
1: Takže na tuhle sumu čekáte zhruba.
2: Jo.
1: Dobře, výborně. Teď už to máme, já z toho, z toho našeho vysílání je táta.

0: host Heli Dvořákové.
1: Dnešním hostem je táta, ano, to je jeho umělecké jméno, jinak umělec malíř Vratislav Staněk. My jsme hovořili o tom, že vaše obrazy jsou krásné, možná do jisté míry mají vzbudit i v divákovi trošku provokaci, zamyšlení se, proč je to zrovna takhle a kde právě tu provokaci teď aktuálně vyvoláváte v návštěvnících?
2: No, já takhle rád provokuju tím, že propojuju nějaký tradiční téma, možná s něčím jakoby neobvyklým, z čeho lidi třeba můžou mít třeba strach nebo nějakou obavu. A teďka zrovna vlastně já jsem dělal takzvaný jakoby diptych, trošku jakoby tematicky dva obrazy, které spolu souvisí. A to je ten Novus Salvator Mundi, teda nový spasitel světa, kdy tam je vlastně místo Ježíše nahrazená vlastně mimozemská entita, nebo mimozemský vlastně osoba mimozemská. A zároveň jsem k tomu ještě udělal vlastně druhý obraz, kdy je vlastně žena, která je znavená nebo nějakým způsobem jako unavená, těhotná žena, která leží v klíně jako mimozemšťana ženy a nad tou těhotnou ženou se tam sklání jako taková další mimozemská osoba, která jí jakoby přikládá ruku k tomu těhotnému břichu, ale nedotkla se, a v pozadí stojí ještě další dvě osoby a celý obraz je hodně přesvětlen jakoby ze zadu, že ten světelný zdroj vychází jakoby spoza těch mimozemšťanů a osvětluje vlastně břicho té ženy a její trošku tvář i nohy. A vlastně symbolizuje i to možná nějaký zdroj buď nějakého mimozemského tělesa zatím, který je tam dovezlo, anebo nějakého jaderného výbuchu nebo něčeho, co vlastně s tím světlem je spojenýho.
1: Takhle až vy se pouští.
2: Tak. A vlastně jako otázka je spíš toho, že dneska vlastně v co věříme, jestli má hodnotu mezi lidma být vlastně k sobě zdvořilej, hodnej, jestli vlastně jsme už nepřekročili nějakou pandořinu skříňku, jestli už moc vlastně není v tom světě trošku takového jakoby víc násilí, který nás může zahubit, nebo nějakého jakoby pokroku. Těžko říct, jo. Spíš je to o tom, že já se snažím tam jakoby vytáhnout nějakou jakoby lidskost, jo. Oni vlastně i ty mimozemštění na tom obraze nejsou nějaký agresivní. Oni jsou to spíš pozorovatelé, jo. Oni jsou to vlastně jakoby svědci něčeho. A to, že jsem tam dal tu těhotnou ženu, tak ono je to o tom, jestli ta žena přežije vůbec jakoby ten svůj jako to svoje vyčerpání, ten skon, nebo jestli se jí podaří jakoby přežít, jestli se jí narodí to miminko, nebo kdo tam bude vlastně ten potomek po nás, jakoby na té planetě. Jo? Jestli to bude ještě ten člověk, jestli je to poslední člověk, anebo to budou už oni, kteří nás budou tady nahrazovat.
1: Uvidíme právě tenhle obraz i ve Stříbrném domě?
2: Tento obraz tam byl prezentován, on byl ukázán vlastně při vernisáži spolu i s tím Salvatorem Mundim, oba dva tam byly ukázaný, ale já si je natolik cením, že jsem je vlastně tam nenechával vlastně celou tu výstavu. Nicméně jsou oba dva, jako je možné je vidět na Instagramu, případně i na Facebooku, ale tyto dva obrazy budou součástí vlastně výstavy pak v Praze koncem listopadu, kdy tam bude takzvaný Open Art Fest 2026 a bude tam oba dva prezentovat jakoby naraz. Ale teďka ve Stříbrném domě tam jsou mimo jiné spousty zajímavých obrazů jiných, který jsem já vytvářel v průběhu 5 let a je to taková nějaká moje retrospektiva, takový jakoby průřez tou tvorbou těch 5 let a jsou tam různý styly, který jsem si zkoušel. Myslím si, že i v tom, co je vlastně ve Stříbrném domě, v čajovně nasypaný čaj, dříve pařízek čajovna, tak myslím si, že to je určitě taky jako zajímavý. Jo, já vždycky vlastně do těch obrazů se snažím dávat různé věci. Mimo jiné třeba tam je jeden obraz, který je udělaný takzvaný jako lehce jakoby kubisticky, nebo ne úplně jakoby kubisticky, ale nazval jsem ho Satan Klaus. A ono vlastně, když vezmete Santa Klaus a jenom tam přehodíte pár těch těch písmenek, tak se z toho stane Satan Klaus. A on třeba má symbolizovat to, že kolem sebe máte těch Santa Clausů, těch lidí vlastně, který vás obdarovávají spousty, ale v jednom okamžiku se někteří z nich můžou začít měnit do toho Satana a začít vám vlastně nedávat, ale brát, jo. A vlastně nemají touhu vás obdarovat a on vlastně, ten Satan Klaus má na sobě ty santovský oblečení, ale jeho vyobrazení tváře a rukou je vlastně takový satanovský, kdy tam jsou špičatý uši, tmavý obličej.
1: To budou mít radost.
2: Tak.
1: To budou koukat.
2: A vypadá jako by tam kradl zrovna ozdobu ze stromečku. Mm-hmm.
1: Takže vlastně takový Grinch trošičku.
2: Ano, ano.
1: Já moc děkuju za to, že jste dnes byl hostem. Určitě všechny zveme do Stříbrného domu. Dokdy výstava bude možná navštívit?
2: Do konce září, pak teda na ní navazuje ještě pak tady v Komenského ulici, tam bude v době filmového festivalu taky nějaká výstava. Pozvali mě tam, abych tam dal nějaké obrazy. Mm-hmm. Takže nějaké jsem tam poslal, jakoby, které tady tam zařadil. A tam bude teda jakoby víceméně spousta jako nějakých autorů tady z Jihlavy, z Jihlavska, spíš amatérských, tak jak já.
1: Já moc děkuju ještě jednou za to, že jste přijal pozvání, že jsme si společně popovídali o vašem umění a věřím tomu, že jsme se neviděli naposledy. Budu se těšit zase příště v dopoledním rozhovoru na viděnou a naslyšenou. Mým dnešním hostem byl táta, tedy Vratislav Staněk.
2: Díky moc. A naschledanou.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: S lesními požáry na Vysočině mají pomoci průseky a frézování cest. Pelhřimovské oddělení dlouhodobě nemocných nově nabízí muzikoterapie. Strana Jednotné Rusko je vítězem ruských parlamentních voleb. Odpoledne bude oblačné a větrné, občas sprchné, teploty nejvýš 17 stupňů. Vítejte u zpráv, ze studia vás zdraví Karel Pěška. Lesníci na Vysočině testují nové postupy, které mají zabránit šíření lesních požárů. V porostech vytvářejí záseky a frézují cesty, které mají pomoci včasnému zásahu hasičské techniky. Více k tomu doplňuje lesní správce Michal Toufar.
2: Tak se snažíme dodržovat šířku a výšku, aby se těžká technika dostala na naše lesní cesty. A v tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčleňováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
1: Muzikoterapeut nově dochází do Pelhřimovské nemocnice. Zatím poskytuje sezení u pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných. Na prvním setkání je seznámil s nástroji z různých zemí.
3: Tam kalaše, že jo, všade, na Slovensku, samozřejmě fujary, všechno, něco podobného.
4: Ukazuje pan Josef na salašnickou fujaru, kterou si mohl při muzikoterapii poslechnout. Jsou to právě různé původní, jednoduché nástroje, které terapeut Filip Kačer při svých setkáních s klienty využívá.
5: Ta naše odvětví muzikoterapie pojmenováváme celostní muzikoterapie, tam jsou právě ty specifika toho, že používáme ty nástroje s přirozeným laděním z těch tradičních společností.
4: Vysvětluje Filip Kačer s tím, že dále dělí terapie na relaxační, kdy klientům hraje na nástroje a pomáhá je sklidnit, a aktivizační, kdy se naopak pacienti do hry zapojují. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia, ukazuje to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, ovšem noční minima uprostřed týdne klesnou a může se vyskytnout přízemní mrazík. Víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupí nad 20 stupňů. Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Oznámila to ústřední volební komise po sečtení 95% hlasů. Se ziskem skoro 58% si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a ve státní dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také obyvatelé Moskvou ovládaných ukrajinských území.
6: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Obránci David Zima a záložník Denis Višinský kvůli zranění vypadli z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Deniou je nahradí Ondřej Krišfaluši a Martin Schubert. Krišfaluši pravidelně nastupuje za belgický klub Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je v současnosti nejlepším střelcem první fotbalové ligy.
0: Počasí.
1: A v Líčkově Brodě nebo Humpolci je teď 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 14. Odpoledne očekávejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, občas se objeví přeháníky. Teploty dosáhnou 14 až 17 stupňů a povane silnější severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 z Pomaltu jste u Velké Bíteše na 161. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavené, porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 3. A protože je krásně po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Jako každý den i dnes vám budeme plnit vaše písničková přání. Začínají písničky pro Vysočinu, já vám přeji dobrou chuť k obědu a příjemný a pohodový poslech.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
0: A než si dáme první přání, pojďme si užít trochu decibelů lásky s Michalem Davidem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit dnešní první telefonické přání. Paní Boženka je na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Joško. Tak já bych chtěla k dnešním krásným kulatým narozeninám naší vnučce Adrianě. Tak Adro, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se ti daří ve všem. A to ti přeje celá naše rodina velká. A posílám tady tu písničku taky všem regionákům a vám, Joško, do rádia.
1: Moc krát za všechny děkuji. Vybrala jste Touhu a Daniela Landu. Já se k přání přidávám písničku, samozřejmě posílám. Hezký den a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 22 155 49 99. Telefonní linka i pro vaše hudební přání.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Samozřejmě i do pondělních písniček pro Vysočinu můžete volat, ale také psát třeba přes krátké textové zprávy neboli SMSky ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. I internet funguje. vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. Další přání je z SMSky. Prosím o písničku od Chrise Normana. Půlnoční dáma. Děkuji, Sonja z Jihlavy. Tak tady je Chris Norman se svým typicky chraplavým hlasem a písnička, kterou máte rádi. A já se nedivím. Midnight Lady.

0: 22 155 49 99, tohle telefonní číslo je obsazeno a já vítám posluchačku jménem Pavla. Paní Pavlo, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jeho Koláře. Já bych chtěla tuto písničku zahrát mý kamarádce tady Nikol, protože měla krásný narozeniny a ještě to s ní oslavíme. A přeju jí hlavně zdravíčko, to je ze všeho nejdůležitější. A ještě bych jí chtěla k tomu říct jednu básničku. První přání v každý čas, mnoho veselí a samé radování. Druhé přání je zcela jasné, v dalších letech je jen všechno krásné. A třetí přání, na světě, co kdysi budeš přát, ať splní se to nejenom tobě a každý má tě rád, to ti přeje věčný kamarád Pavla.
0: No,
1: a vybrala jsem písničku seriálu Sanitka Můj čas.
0: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotvalt, nezapomenutelná akce a doktor Jandera, pan Hanzlík, co by lékař, záchranář. Tak si to pojďme připomenout, vám děkuji za telefonát, krásnou básničku a k přání se přidávám. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V úterním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se dozvíte, proč se obyvatelům Telče nelíbí plánovaná stavba bytového domu na okraji Starého Města.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A pojďme se teď podívat na další písemné přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Jdi za štěstím, třeba v podání 4 tenorů. Pusinku posílá Pepa. Já děkuji za přání a posílám písničku. No a splním i vaše přání, pochopitelně. Napište nebo zavolejte 22 155 49 99 až do 13. hodiny plníme jako každý den vaše hudební přání. Hezký poslech.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezké pondělí 21. září. Dnes má 40. narozeniny americká houslistka a zpěvačka Lindsey Stirling. Její nejhranější skladbu bych chtěla poslat Carol of the Bells, vánoční instrumentálku. Docela bych se ji dala. Matoušům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům napsala Sylvie z Prahy. No a já tu výše zmíněnou písničku posílám. A že je vánoční, no vždyť Vánoce jsou za 3 měsíce tady. Tak se pojďme chystat, ať

Dobrý den, srdečně zdravím Střeště a prosím zahrát opět jednu pamětnickou legendární skladbu El Condor Pasa, kterou v roce 1970 naspívali Paul Simon a Art Garfunkel. Děkuji, Jarek Střeště. Pane Jarku, určitě už poznáváte, že písničku jsem v archivu našel a do vysílání zařadil. Tak věřím, že potěší nejenom vás, ale všichni, kteří teď poslouchají písničky pro Vysočinu na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. U mikrofonu s vámi Jožek Kolář, který vám přeje příjemný a pohodový start do pondělního odpoledne.

pondělní písničky pravosočinu jsou v plném proudu. Jdeme se podívat za další SMS-kou. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají. Kulatá, srdečně děkuji, Velča z Peřimu, a tak já zdravím. Všechny, kdo poslouchá, zdravím i Jadu Hypochondra, který si užívá volno, a tady je jeho písnička Kulatá.

0: A pojďme splnit také telefonické přání z linky 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kojář, u telefonu Pavel. Zdravím vás, přeju vám krásný pondělní den. Prosil jsem vás o písničku od Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta, Poraď mi s tím. Zahráli bychom to mojí lásce Jitušce. Má teďka po práci, takže chystá se odpoledne s dcerou Natálkou na cestu, tak i pro ní, ať se mi v pořádku vrátí ho domů.
0: Výborně.
1: Jitušku moc miluju.
0: Přeji šťastnou cestu děvčatům a vám hezký poslech. Písnička přichází na slyšenou.
1: Naschledanou.
0: 22 155 49 99 telefonní linka pro přání, které splníme.
2: Já vím, že nemůžeš kvést, že je v ložnici tma, no mohl jsem se splést, snad si odpustit smím.

0: strážny.
1: Przestań już brečet. Dík za tu.

0: přestaň už brečet.
1: Já v žádném případě nebrečím, beru další telefonát našeho vysílání. Ludvík ze Salavic čeká, možná i s nějakým vtípkem, jak ho znám. Ludvíku, vítej, ahoj.
2: Ahoj Jožo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače toho skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si vtípek, můžu teda?
1: Určitě.
2: Takhle na gynekologii skončila ordinace, pan doktor si ještě zapisuje do počítače různé údaje, najednou se ozve zaklepání a lékař vyhlédne a za dverma svojí mladá paní říká, promiňte, že ruším, pane doktore, já jsem tady dneska byla u vás, nezapomněla jsem si tady kalhotky, ne paní, nic jsme nenašli. Aha, tak to já jsem je nechala si nahoře na zubí.
1: Zajímavé, no, tak hlavně, že...
2: Je to někdy ten život přinese, víc?
1: No, hlavně, aby je našla. Tak, pojďme se podívat na přání.
2: Tak a já bych chtěl nechat zahrát všem kamarádům v regionáku a všem lidem, kterým nikdo zahrát nedá a všem lidem, kteří jsou nemocní, aby se uzdravili a vybral jsem to písničku od Jany Matysové Kouzelný proutek.
1: Mm-hmm. Je připravená, ať udělá radost. Díky za telefonát i za vtip, měj se krásně a zase někdy. Ahoj, naslyšenou.
2: Tobě taky a všem posluchačům, nashledanou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: písnička, která dozněla, tak tu nám krásně zaspívala Marika Gombitová. Kdo nám bude dělat hudební doprovod na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v dalších minutách, to nám řekne pan Jarda z Vojnova Městce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Koláři. Zdravím všechny posluchače tohle skvělého rádia a chtěl bych zahrát, jestli by to šlo, prosím vás, od Jiry Martinovej, Nebe, peklo, ráj. Moc krát děkuju za zahrání a přeju všem šťastný dny a
0: nemáte
1: se všem dát i lidem.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A ty dnešní písničky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí. Další se chystají, budou tady zase zítra mezi 12 a 13 hodinou. Za chvíli zprávy s Karlem Piškou a po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková, chystá se na vás Oskar Hess. Já se na vás budu těšit o něco později, dnes odpoledne po hodině 14. Zatím se mějte hezky a fajn.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 13 hodin.

0: Už by měly všechny služby fungovat bez výpadku. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud klientům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Celkem u 40 lesních požárů letos v létě zasahovali krajští hasiči na Vysočině. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla jejich krajská mluvčí Petra Musilová s tím, že souhrnná škoda je podle současných odhadů zhruba 6,5 milionů korun. Největší škodu podle Musilové způsobil požár na konci srpna ve Svojkovicích na Jihlavsku, kde hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních.
1: Mezi nejčastější příčinu patří lidská neopatrnost a nedbalost. Pokud se podíváme do roku 2025, tak během léta jsme evidovali 34 lesních požárů, v roce 2024 jich bylo 21 a v roce 2023 dokonce 56.
0: 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou teď v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
2: Je to vlastně raketa ráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnice a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Sport. Obránce Dominik Badinka dal v přípravě na hokejovou NHL gól, jeho Carolina ale prohrála 3-6 na ledě Floridy, za kterou si připsal asistenci bek Radko Gudas. Žďárský odchovanec útočník Martin Nečas přihrál na gól v drezu Colorada při výhře nad Utahem 4-1. Asistenci zaznamenal obránce Vladimír Dravecký za New York Islanders, jeho tým však prohrál v New Jersey 1-2. Počasí. V Černovicích nebo Libici nad Doubravou je teď 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 15. Odpoledne očekávejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Občas se objeví přeháníky. Teploty dosáhnou 14 až 17 stupňů a povane silnější severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Velmi opatrní teď buďte na hlavním tahu číslo 19 na výjezdu ze Žďáru nad Sázavou na Nové Město na Moravě. Hasiči tam zasahují u požáru v dřevoprodeji. Na místě jsou také policisté. Jezdí se kyvadlově. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé
1: injekce,
2: samozřejmě prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá. A maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takovej ten systém.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal tenkrát text krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle Rokoko, na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Kréme, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě ptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš, mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Mm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo? Takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalej, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky Jituš, Jit, naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku, to mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikala nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicismy, hele, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. Texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s Big Bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvené, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale
1: to už čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, aby mě to uspalo, hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený. To je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hasiči ve Žďáře vyjížděli k požáru v dřevařské firmě. Zásah uzavřel silnici na Nové Město. V Polné budou řešit budoucnost starosty. VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty. Spustila program pro startupy a výzkumné organizace. Zítra můžeme čekat proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Hezké odpoledne přeje Karel Pěška. Devět jednotek profesionálů.

0: odsouzení za zpronevěru peněz.
1: Jindřich Skočdopolé přistoupil na dohodu o vině a trestu poté, co byl obžalovaný, že převedl víc než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Peníze podle svých slov už vrátil. Dříve také uvedl, že se cítí hlavně jako oběť podvodu a nevidí důvod pro odstoupení. Kandiduje i v říjnových volbách. V čele města je 28 let. František Jirků, Český rozhlas.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého se mohou přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity a výzkumná centra. Návrhy, které projdou schválením, VZP otestuje v praxi. Pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké nápady mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
2: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
0: Pro příští rok Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s částkou až 300 milionů korun. Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Oznámila to ústřední volební komise po sečtení 95% hlasů. Se ziskem skoro 58% si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a ve státní dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po invazi na Ukrajinu mohli hlasovat také obyvatelé Moskvou ovládaných ukrajinských území.
3: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia udělal 2 změny v nominaci před vstupem do Ligy národů. Do týmu povolal Ondřeje Krčfalušiho z belgického Unionu Saint-Gilloise a nejlepšího střelce první ligy Martina Šubrta z Mladé Boleslavy. Nahradili zraněného obránce Slávie Davida Zimu a křídelníka Plzně Denise Višinského. Čeští fotbalisté rozehrají Ligu národů v sobotu v pražském Edenu, kde se utkají s Chorvatskem. Počasí. V Přibyslavi je právě 12 stupňů, v Počátkách 14, Třebíč hlásí 16. V noci občas sprchne, teploty se stoupí až k 6 stupňům. Zítřek přinese proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše v oblasti Žďárských vrchů se může objevit přeháníka. Večer začne oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a zafouká mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně úsekem od 94. po 119. kilometr ve směru na Brno. Cestáři tam provádí údržbu stromů a keřů. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 14 hodin 5,5 minuty, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové pondělní odpoledne. První hokejová liga má za sebou start soutěže a už se chystá derby Vysočiny. Odehraje se ve středu a já pro vás budu mít podrobnosti za pár minut hned po písnice Xindla X.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Máchata můj hrad.
1: Máchata můj hrad zpíval Xindl X. No, uvidíme, zda bude platit po rčení můj domov, můj hrad, můj stadion, můj hrad. Protože v první hokejové lize se chystá první horácké derby této sezóny. Ve středu 23. září se na domácím ledě představí horácká Slavia Třebíč a jejím soupeřem ve Zbrusunové aréně bude Dukla Jihlava. Od půl šesté to všechno vypukne, tak přijďte podpořit třebíčské nebo jihlavské hokejisty a vytvořit jim při derby pořádnou atmosféru.

0: Funguje jako přirozený tlumič nárazu a zajišťuje stabilitu kolene. Řeč je o menisku, který si lidé obvykle zraní při sportu nebo špatném pohybu. Trendem v léčbě je jeho při operacích zachovat a ne odstraňovat. Připomínají ortopedi v nové osvětové kampani Zachraň meniskus. Už za chvíli vás v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina vezmeme na sál.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Terním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se dozvíte, proč se obyvatelům Telče nelíbí plánovaná stavba bytového domu na okraji Starého Města.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fojtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu, menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisku využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně. Hůř je na tom ten vnější. Vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení. Nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo. Dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je. Tak jdeme na to, no.
2: Meniskus sešijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: O trochu jiných zdravotních problémech a komplikacích bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina i za pár minut. Jak nepřelít hrnek, spárovat ponožky do pračky nebo zjistit, co je nového ve světě, když vůbec nevidíte. To zjistíme v dnešním příběhu z Vysočiny. Teď ale čas a prostor pro další hudbu. Přichází Beach Boys a ještě před nimi Nezmaři. Bodláky ve vlasech.

0: Žít ve vyšším věku sám doma není jednoduché. Když máte navíc poruchu zraku, všechny běžné denní činnosti se stávají mnohonásobně složitější. K usnadnění alespoň některých z nich, praní, vaření, komunikace s blízkými, existují takzvané tyflopomůcky. Navštívili jsme nevidomou paní Pavlu v Novém Městě na Moravě, která nám ty své ukázala a vysvětlila, jak fungují. V dnešním příběhu z Vysočiny.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: Paní Pavla má na lince několik věcí. Něco poznávám, třeba krabičku na léky.
3: Drobné tyflopomůcky, jako je hladinka. Nepřelijí žádný hrnek. Naliju vodu přesně do hrnku, hladinka mi zazvoní. Mám zde odměrku, která je hmatová a podle toho si můžu nachystat.
2: Aha, takže hladinka se zavěsí na okraj a jak začne pískat, tak zastavíte na pouštění.
3: Hodinky. Byly vyvinuty hodinky všech možných tvarů. Já používám tyto hodinky. Je to malá krabička.
4: 8 hodin, 26 minut a 14 sekund.
2: Nosíte to na krku? Má to
3: je to na krk, ano. Aha. Má to spoustu aplikací.
4: Menu, stopky, minutka, budíček, zpráva, termín.
3: Pak mám pomůcky, které jsou velice důležité, a to je, aby byl člověk vidět.
2: Odrazky, to se v zimě musí.
3: Pak mám tyflo jehly. Jsou to jehly, které jsou podobné jako chirurgické jehly, nahoře rozříznuté. Když potřebuju přešit knoflík, tak používám buď to souseda, nebo tohle. Pak je velice zajímavou věcí, když dám do pračky 4 ponožky, 2 červený, 2 zelený, pak je usuším a pak jdu do města a jednu ponožku mám červenou a jednu zelenou. Mám zajímavou věc.
2: To je takový háček a tam si dáte ty 2 stejné ponožky.
3: Ano, jsou to 2 kroužky s háčkem. Do toho zavléknu 2 ponožky, vložím do pračky, pověsím na šňůru a můžu klidně oblíct. A vím, že mám stejné ponožky na nohách. Mám teda mluvící glukometr, protože mám cukrovku a musím měřit hladinu cukru. Pak zde mám nejrůznější pomůcky, které slouží k posílení hmatu, takže takové hlamičky, masážní kroužky.
2: Na jednotlivý prst.
3: Při Braillově písmu jsou potřeba tyto 2 prsty, čili občas trošku posílit. No a pak je to určování nejrůznějších bodů, tak na to mám čtečku. Má to takovéhle body. Aha. Ty body si nalepím a namluvím.
2: Takže žluté jste si dala kořenky a k ním jste namluvila.
3: Jsou i na prádlo kroužky, které jsou nějaké větší předměty, je to s magnetem.
2: My jsme přišli do vašeho pracovního pokoje a tady je počítač.
3: Je ozvučený, má nejrůznější funkce, mail používám velice často.
5: Hlasové vyhledávání je k dispozici. Vyhledat. Prosím, zadejte text.
3: Takže na internetu si přečtu zprávy, když potřebuju něco vyhledat, něco chci vědět, používám internet úplně normálně, tak jako každý. Nejdůležitější pro mě je mobilní telefon ozvučený. Abych viděla, co se děje ve světě, tak ozvučený počítač, ozvučený internet, čtečky dokumentů a takové věci.
2: A můžu se zeptat, kolik vám je?
3: 85.
2: Z Nového Města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že pomůcky pro nevidomé, o kterých jsme poslouchali v této reportáži a mnoho dalších, na které se nedostalo, si můžete prohlédnout nebo vyzkoušet už zítra. Organizace SONS, což je sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pořádá výstavu ve Žďárské knihovně už zítra v úterý 22. září od 10. do 16. hodiny.
1: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: A za chvíli pro vás budeme mít v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale teď ve 14 hodin 43 minut pojďme zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: Jitku Kučerovou do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím a přeji hezké odpoledne. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích u nás na Vysočině? Myslím, že docela pofukuje, nebo se pletu?
2: Ano, ten vítr je čerstvý, fouká od severozápadu nebo západu, nárazy může mít i kolem nebo do 50 km v hodině, hlavně na jihovýchodě kraje nebo v té jihovýchodní části, ale třeba i na severu kraje. Na obloze je proměnlivá oblačnost, ale taková větší, řekněme v průměru oblačno, chvílem i skoro zataženo a hlavně se hodně rychle mění a postupuje spolu s přeháňkami od severozápadu. Ty přeháňky se objevují hlavně v severní části kraje a při postupu na ten jihovýchod jakoby se trošku rozpadají nebo rozpouští. Nicméně potom v těch dalších hodinách, někdy v podvečer a ve večerních hodinách se ty přeháňky mohou začít objevovat právě i v té jihozápadní části kraje. Teploty jsou teď nejčastěji tak mezi 14 až 17 stupni Celsia, nejvyšší polohy mají kolem 11-12 a ten vítr je tedy čerstvý.
0: A co nás čeká v noci na zítra? Budou opět se vyskytovat nějaké přeháňky?
2: Ano, ty přeháňky ještě v noci by měly pokračovat, občas tedy se budou objevovat, v noci bude převažovat oblačno, případně až zataženo na obloze, občas s těmi přeháňkami. K ránu zítra by ty srážky většinou měly ustávat a zároveň se začne víc protrhávat oblačnost. Teploty zítra ráno nejnižší 9 až 6 stupňů a i v noci by měl pofukovat vítr, ale už jenom mírný, i když takový výraznější od severozápadu nadále.
0: A jak to bude vypadat dál s počasím zítra během dne?
2: Zítřek také bude provázen proměnlivou oblačností, ale ona už asi nebude tak velká jako dnes, takové spíš průměru oblačno, možná tam bude trošku víc polojasna, než je dnes oproti tomu zataženu. A zítra už jenom výjimečně se může objevit přeháňka, a to spíš v oblasti Žďárských vrchů. Večer by pak oblačnost měla zítra ubývat. No a teploty odpoledne malilinko nižší než dnes, 13 až 16 stupňů. Vítr bude foukat mírný, ale během dne zase ale už ne všude, ale jenom na některých místech čerstvý od severozápadu.
0: Jitka Kučerová ale chce profoukaná předpověď počasí pro Vysočinu. Děkuji za informace a přeji hezký den. Těším se na slyšenou ještě před 18. hodinou. Na slyšenou hezký den.
2: Na slyšenou hezké odpoledne.

0: A pokud se nepletu, i tahle písnička zazněla v komedii Století. S tebou mě baví svět. Z hůru k výškám Helena Vondráčková v pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu vysložená ve 14 hodin 53 minut. Teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Silnice v Jihlavě patří podle České pojišťovny k nejméně bezpečným z krajských měst. Arnika rozdala odpadového Oscara, získali ho Telč, Štoky a Třeštice. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Zítra můžeme čekat proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Na řadě jsou zprávy, hezké odpoledne přeje Karol Pěška. Jedny z nejnebezpečnějších silnic z krajských měst v Česku jsou v Jihlavě. Ukazují to aktuální údaje společnosti Generali Česká pojišťovna za první pololetí letošního roku. Hůře je na tom už jen Brno. Statistika zohledňuje počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků.
5: V Jihlavě se ve sledovaném období stalo 176 nehod, při kterých se těžce zranili 4 lidé. Index pojišťovny sleduje dopravu ve všech obcích s rozšířenou působností v republice. Na Vysočině z nich nejhůř vychází Telč, kde je za první letošní pololetí evidovaných 18 nehod se 4 těžce zraněnými. František Jirko

0: kily odpadu na hlavu. Z měst nad 5000 obyvatel byla nejlepší Telž, kde každý obyvatel vyprodukuje asi 120 kg odpadu ročně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl také věnovat porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při příležitosti 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu uvedla, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno jejího manžela. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Sport. Čeští volejbalisté dnes zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně už za hodinu nastoupí proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
2: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferre Regers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. Počasí.
1: Svratouch právě hlásí déšť a 10 stupňů, Telč nebo Náměšť nad Oslavou oblačno a 14. V noci občas sprchne, teploty se stoupí až k 6 stupňům. Zítřek přinese proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše v oblasti Žďárských vrchů se může objevit přeháníka a večer začne oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a zafouká mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku se bouralo na trase Košetice-Křelovice. Nehoda se stala u odbočky na Arnštovice, havarovala tam dvě osobní auta. Připravte se na komplikace, šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krátce po 15. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Taky jste zaregistrovali tu statistiku ve zprávách o Telči, že se tam nejlépe třídí a nejhůře řídí. No, člověk nemůže být vítězem ve všem, že jo? Tak se to tak nějak zprůměruje. Každopádně v našem vysílání nás za chvíli čeká minuta pro zdraví. Řeč bude o žaludečních vředech, o jejich léčbě. No a muzika, ta samozřejmě taky nemůže chybět. Tohle je Miroš Birka a písnička 22 dní. Já jsem Jože Kolář a přeji vám všem příjemné a pohodové pondělní odpoledne. S naším vysíláním je 21. září, léto pomalu končí, podzim se hlásí o slovo, konec konců počasí venku tomu tak trošku odpovídá.

0: zdraví.
1: Prý se dnes léčí žaludeční vředy pomocí antibiotik. Je to tak?
2: Žaludeční vředy vznikají, když dojde k nerovnováze mezi kyselinou chlorovodíkovou, která se v žaludku normálně vyskytuje, a hlenem mucinem, který chrání sliznici před tou kyselinou. K oslabení té ochranné vrstvy může docházet v důsledku toho, že se tam objeví právě bakterie Helicobacter pylori. A aby k tomu nedocházelo, je nutné se toho Helicobactera zbavit. A to je logicky z medicínského hlediska pomocí antibiotik, říká se tomu eradikace.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Francouzský megašláger z 80. let Desireless Voyage Voyage v 15 hodin 16 minut odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Uniklé fotky a videa, vydírání a také digitální kupírství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být výrazně víc. Za chvíli se k tématu vrátíme v reportáži.
1: Terním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se dozvíte, proč se obyvatelům Telče nelíbí plánovaná stavba bytového domu na okraji Starého Města.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmu třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
2: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Hudební program Českého rozhlasu Vysočina v pondělí odpoledne bude pokračovat za chvíli s Václavem Neckářem nebo Žalmanem a spol. Ale teď je čas na to, abychom se podívali do historie. V dnešním pořadu Bejvávalo zamíříme do kuchyně.
1: Bejvávalo.
2: O jednom kuchyňském nástroji a jeho dřívější podobě. O čem, že to bude řeč? Napověsme starodávnou hádankou. Jede kočí, má 100 očí. Do každého něco strčí. Co je to? Struhadlo, milé děti. Struhadlo je, jak známo, nástroj určený na ruční strouhání nejrůznějších surovin. Zeleniny a ovoce, tvrdého pečiva na strouhanku, masa a dalších surovin. Bylo u nás naprosto běžné, ve všech domácnostech od jak živa. To nám přijde jasné. Už poněkud více by se člověk 21. století podivil nad tím, že struhadla za starých časů bejvávala dřevěná. To teprve o dost později kovová či dokonce skleněná. Dřevěné struhadlo tvořila dřevěná, plochá nebo mírně prohnutá destička obdélníkového tvaru, ve spodním konci někdy opatřená dvěma výstupky, sloužícími jako nožičky. Na horním konci s různě upraveným obloukovým držadlem nebo jen oválným otvorem pro uchopení. A teď pozor, do dřevěné destičky byly způsobem běžným už od pravěku vsazeny vždy ostré kamínky nebo ostré trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové malé plíšky. No a zítra o řemeslném cechu.
1: Bejvávalo.

0: Když se něco jmenuje zapěkanky, je jasné, že budeme zapékat. Už za chvíli si přiblížíme nejtypičtější polské občerstvení v dobrotách Dáši Kubíkové. Ale Jarda Hypochondr s vtipem, ten přichází už teď v 15 hodin 45 minut.
1: Jardo, řekni fór.
2: Já vám něco řeknu. Já jsem zjistil, že mám docela rád veganské jídlo. Je to taková dobrá příloha k masu.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v 15 hodin 53 minut v rámci pondělního odpoledního vysílání. Kdo se někdy vyjel do Polska, určitě někde při procházce ve městě na ulici ochutnal zapěkanky. U našich severních sousedů nejrozšířenější rychlé občerstvení. Sehnat se dá i u nás, nejčastěji na food festivalech, a proto pro náš dnešní tip zamíříme právě tam.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Ideální rychlé občerstvení na cestu si každý asi představujeme jinak. Někdo řízek mezi dvěma chleby, další párek v rohlíku a někdo jiný zase dílek pici. Pokud byste se vydali na výlet do Polska, tam jako rychlé jídlo jednoznačně vítězí zapěkanky. Jsou opravdu hodně rychle hotové, jsou už podle názvu zapečené, čili teplé, a chuť si můžeme vybrat. Jak mi vysvětlil prodávající kuchař Daniru u stánku na Žďárském futrovém na Farských.
3: Zapěkánky, je to dobré jídlo, a zapěkánky to jsou prostě bageta větší, jako v Čechách říkají to chlebičková veka, abych si měl představu, protože není to rohlík, chlebičková veka, které se napůl překrojí, dá se tam ingredience různě. Klasická polská zapěkánka to je čempiony, sýr a omáčka, kečup buď majonéza. Ale teď je taková doba, že už to nestačí, a teď už máme přidáno kuřici, nějakou salámovou, vegetariánskou, prostě různě, no. I máme i pálivo, prostě cokoliv, lidi mají rádi. A i tu klasiku taky máme. Lidi, kteří jezdí do Polska, mají rádi tu klasiku, no. Čempiony, sýr. A pak se to dá do trouby, zapeče se to tak 4 minutky. Sýr a ten uvnitř ingredience se trošku rozpečou, protože to se peče v horkovzdušní troubě, a ono díky tomu, že peče se to při 250 stupňů, tak je to rychlý a je to za 4 minutky. A je to hotovo.
2: Takže pokud si chceme zapěkanky vyzkoušet doma, moc toho nepotřebujeme, jen hodně rozehřátou troubu a své oblíbené ingredience, které naklademe na chlebíčkovou veku. Nesmí chybět sýr, protože se musí roztéct, a pak už třeba salám, šunka, pálivé koření nebo papričky, kukuřice, záleží na vás. Za chvíli je hotovo, tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. 60-milionovou škodu způsobil požár v dřevařské firmě ve Žďáře. Polenští zastupitelé budou řešit budoucnost starosty, který čelí návrhu na odvolání. Zítřek se ponese ve znamení proměnlivé oblačnosti. Teploty nepřekročí 16 stupňů. Připravené jsou zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2,50 Kč za litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou podle ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO platit zatím do konce října.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Kabinet také uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů dnes předpolednem vyjíždělo ve Žďáře nad Sázavou k požáru v dřevospracující firmě na jihovýchodním okraji města. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Podle prvotních informací od mluvčí hasičů Petry Musilové hořel katr. Předběžná škoda dosahuje 60 milionů korun. Proč začalo hořet, to odborníci zjišťují. Zásah si také vyžádal dočasné uzavření výpadovky na Nové Město na Moravě. O budoucnosti současného starosty v tomto volebním období dnes večer rozhodnou zastupitelé Polné.

0: Český rozhlas.
1: Sport.
2: Obránce Dominik Badinka dal v přípravě na hokejovou NHL gól, jeho Carolina ale prohrála 3-6 na ledě Floridy, za kterou si připsal asistenci bek Radko Gudas. Žďárský odchovanec, útočník Martin Nečas, přihrál na gól v dresu Colorada při výhře nad Utahem 4-1.
1: Počasí.
2: Zítřek přinese proměnlivou, převážně větší oblačnost a výjimečně spíše v oblasti Žďárských vrchů se může objevit přeháníka. Večer začne oblačnosti ubývat. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a zafouká mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Moravských Budějovicích se stala nehoda v ulici Jemnická. Havarovalo tam osobní auto a havárii osobního auta hlásí také Havlíčko-Brodsko. Stala se na okraji obce Jedlá. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
1: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
3: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý. No, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. Myslím, Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor z Nastasy Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo, to se ptát nebudu. Takhle, natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, a little
3: bit. Cože? Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já ne, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleta. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Look, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozuměj, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: A
3: jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her, and we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, you stay.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Ahoy. Nastasi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Ano. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemní, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečelo moucha. Brum. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směje se señor Juárez Rodrigo Santamaria de Silva de la Dongo. Naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobatou. Oh, oh, oh, oh.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Jako na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači,
3: no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno,
3: no,
4: ani...
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raudberg nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco, klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co
8: vám
9: máš
8: tam
9: počítače?
8: Řeknu.
9: Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, je to Fritz.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru,
9: otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
9: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když mu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
9: má velkou výhodu.
10: No?
9: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
9: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
9: Ten
10: počítač.
9: Počítač.
10: A proč zvoní?
9: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
9: No, furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
9: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo. No,
9: jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparzy zahraju ve svém filmu.
3: Že bych měla možná 2 honor. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem, když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano, samozřejmě, pane,
9: reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou o 300, seniori navíc jednorázově dostanou 2000 korun. Telč, Štoky a Třeštice získaly od společnosti Arnika odpadového Oscara. VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty, spustila program pro startupy a výzkumné organizace. Zítřek se ponese ve znamení proměnlivé oblačnosti, teploty nepřekročí 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou 2000 jako jednorázový příspěvek. Dnes to schválila vláda. Po valorizaci se tak průměrná penze dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoci s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard a bude tak o 3 miliardy nižší, než byl původní návrh. Kabinet dnes dále rozhodl, že od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr a zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Na Vysočině se nejlépe třídí v Telči, Štokách na Havlíčkobrodsku a v Třeštici na Jihlavsku. Vyplývá to z výsledků krajského kola soutěže Odpadový Oscar společnosti Arnika za rok 2025. Třeštice se umístila také v celorepublikové první desítce. Mezi obcemi do 1000 obyvatel je šestá v Česku.
3: Arnika v soutěži posuzuje, kolik směsného komunálního odpadu vyprodukují v daných obcích na jednoho obyvatele. V Třeštici je to 59 kg ročně. V kategorii od 1000 do 5000 obyvatel zvítězily Štoky se zhruba 130 kg odpadu na hlavu. Z měst nad 5000 obyvatel byla nejlepší Telč, kde každý obyvatel vyprodukuje asi

0: Zřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
1: Pro příští rok Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s částkou až 300 milionů korun. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Oznámila to při příležitosti 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu uvedla, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno jejího manžela. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal na začátku svého prvního srazu 4 vynucené změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 3 slávisté, obránci David Zima s Tomášem Vlčkem a útočník Tomáš Chorý a dále plzeňský záložník Denis Višinský. Kouč místo nich povolal Martina Vitíka, Václava Sejka a 2 nováčky Ondřeje Krič-Falušiho a Martina Šubrta. Počasí. V Moravských Budějovicích nebo Humpolci je teď 14 stupňů, ve Vatíně 12. V noci občas zaprší a ochladí se až na 6 stupňů. Zítra nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských prších se může vyskytnout přeháňka a k večeru začne mraku ubývat. Naměříme 13 až 16 stupňů a vár bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Jihlavě musí ode dneška v části Staré Hory počítat s uzavírkou v ulici Prostřední. Důvodem je zhotovení kanalizační přípojky. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Je 17 hodin 5,5 minuty pondělí 21. září a právě teď na vlnách Českého rozhlasu Vysočina startuje zpravodajský souhrn Den v kraji. Karel Peška zůstává ve studiu, aby vám za chvíli řekl, co se nejdůležitější odehrálo. No a čekají nás také zajímavé reportáže, třeba o tom, jak se rozšiřují lesní cesty kvůli tomu, aby se do nich dostala požární technika. A zkontrolujeme taky muzikoterapii v pařimovské nemocnici. Jožek Kulář vám od mikrofonu přeje příjemný a pohodový poslech.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Na Vysočině letos v létě krajští hasiči zasahovali u celkem 40 lesních požárů. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla jejich krajská mluvčí Petra Musilová s tím, že souhrnná škoda je podle odhadu zhruba 6,5 milionu korun. Největší škodu způsobil srpnový požár ve Svojkovicích na Jihlavsku, kde hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních.
2: Mezi nejčastější příčinu patří lidská neopatrnost a nedbalost. Pokud se podíváme do roku 2025, tak během léta jsme evidovali 34 lesních požárů, v roce 2024 bylo 21 a v roce 2023 dokonce 50.
1: Lesníci na Vysočině testují nové postupy, které mají zabránit šíření lesních požárů. V porostech vytvářejí záseky a frézují cesty, což má pomoci včasnému zásahu hasičské techniky. Více k tomu přineseme v reportáži hned po tomto zpravodajském souhrnu. Pelhřimovská nemocnice nabízí pacientům doplňkové terapeutické aktivity. Například na oddělení dlouhodobě nemocných klienti absolvovali první muzikoterapii. Zajistil ji dobrovolnický program Pírko. Díky němu docházejí do nemocnice i další terapeuti a odborníci, popsala mluvčí zdravotnického zařízení Alexandra Knapová.
3: Tady na oddělení dlouhodobě nemocných, kromě muzikoterapie, tak mají například pravidelné měsíční koncerty, kdy sem dochází děti ze základní umělecké školy z Pelhřimova.
1: Také k tomuto tématu máme pro vás reportáž, odvysíláme ji po 17:30. Silnice v Jihlavě patří k nejméně bezpečným z krajských měst v Česku. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti Generali Česká pojišťovna za první pololetí letošního roku. Hůře je na tom už jenom Brno. Statistika zohledňuje počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků. O budoucnosti současného starosty v tomto volebním období dnes rozhodnou zastupitelé Polné. Bezpartijní Jindřich Skoč dopole čelí návrhu na odvolání, který podali opoziční zastupitelé z uskupení Polná 2030. Jako důvod uvádějí jeho nedávné pravomocné odsouzení za zpronevěru peněz. Zasedání zastupitelstva začne v 17:30. V jaderné elektrárně Dukovany energetici obnovili dodávky elektřiny ze třetího výrobního bloku. Odstavený byl od 17. července kvůli výměně části paliva a kontrolám a servisu zařízení. Dukovanská elektrárna má 4 bloky. V srpnu byl souběžně se třetím odstavený i čtvrtý kvůli údržbě jejich společných zařízení. Podobná situace podle současných plánů nastane znovu až v roce 2032. A vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd se ve Studenci na Třebíčsku chystají na podrobné zkoumání bělozubky tmavé. Dnes se kvůli tomu vypravili na cestu do Karlovarského kraje. Zvíře původem z Afriky, které připomíná rejska, žije například na Chebsku. Nepůvodní druh vytlačuje domácí bělozubku šedou, která podle odborníků z přírody mizí. Teď vědci zahajují čtvrtý ročník pozorování tohoto druhu. Takový byl přehled událostí z Vysočiny. Hezký podvečer přeje Karel Pěš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Průseky a vyfrezované cesty začaly letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že budování dostatečně širokých cest pro hasiče má svůj význam. Brzy by se mohlo rozšířit i do dalších krajů.
1: Při tom zásahu ty hasičské auta stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Touforem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se a na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Je tomu tak, letošní rok a extrémní teploty, vysoké teploty, sucho a nedbalost některých návštěvníků lesa, protože většina požáru nám vzniká z nedbalosti, tak co bylo to, že se letošní léto bylo mimořádnější oproti předchozím letům, bylo těch požárů víc. Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár, co se týká rozsahu 1,51 hektaru. Ty zůstatky ještě vidíte, ještě tady vlastně vidíme ohořelou hrabanku.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Like Is The Teacher zpívala kapela ABBA v našem odpoledně podvečerním vysílání. Pokračuje souhrn Dne v kraji, no a my se za chvíli podíváme do Loukovic na Třebícku. Tam mají novou památku a tak se tam vydal i náš regionální stopař, který nám vše podrobně popíše za pár minut.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bílá velryba a Michal Hruza v pořadu Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Nejen velká města mohou nabídnout zajímavá umělecká díla. Jedno takové najdeme i v Loukovicích na Třebíčsku. A tam je teď kolegyně Adéla Zachová, náš regionální stopař. Hezké pozdní odpoledne.
2: Dobrý podvečer. Na okraj obce, kousíček od knihovny, jsem narazila na novou dominantu a tou je originální kovová fontána. Autorem je umělecký kovář Václav Nuha ze Štěměch a fontána vznikla na místě vlastně původní studny, která už ale 15 let nesloužila svému původnímu účelu.
0: Jak tato fontána vlastně vznikala?
2: Návrh fontány se postupně vyvíjel, vznikl nejprve nákres, potom model v měřítku 1:5, no a nakonec to samotné dílo. Výroba zabrala zhruba 3 měsíce a na té fontáně se střídá jak klasická kovaná ocel s kortenem, tedy ocelí, která se vytváří ochranou rezavou patinu, tak celá ta plastika taky váží 400 kg. Fontána je navíc vybavená osvětlením a dálkovým ovládáním přes mobilní telefon, takže obec tak vlastně může řídit čerpadlo, světla i různé světelné režimy. No a pokud nebudou velké mrazy, tak bude fontána v provozu i během zimy.
0: Jak fontána tedy vypadá?
2: Celé to dílo je postavené na myšlence vzájemné pomoci a soudržnosti. Ta plastika znázorňuje 2 postavy, které společně stoupají nahoru po schodech. Vyšší mužská pomáhá ženě vzhůru a současně nese horní misku ve tvaru lekninového listu. Z ní voda postupně kaskádovitě protéká do nižších misek. No a postavy ve fontáně tak tedy symbolizují to, že lidé by si měli pomáhat při překonávání různých překážek v každodenním životě.
0: A to je určitě hezká myšlenka, se kterou se s námi podělila Adéla Zachová, co by náš regionální stopař. Navštívili jsme novou fontánu v Loukovicích na Třebíčsku. Díky za informace a pěkný večer.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

Dnes byl hostem našeho dopoledního rozhovoru Vratislav Staněk. Možná ho ale znáte pod jeho uměleckým jménem Táta. Jak se dostal od sportu k umění, konkrétně od taekwonda k malování? Poslechněte si hned po té další písnice. Seasons in the Sun a Telly Jacks.

0: Více než 30 let zasvětil taekwondu a kickboxu, pak ale vyměnil rukavice za štětec a začal malovat. Co ho k tomu přivedlo a našel inspiraci i u svých bojových mistrů, to nám řekl umělec Vratislav Staněk alias Táta.
1: Kamarádi de facto na to reagují tím, že kdysi bývaly takové ty slavné filmy v 90. kde tam hrál Jean-Claude Van Damme a i slavný herec Bolo Young. A on tam v jednom filmu říkal, dlouho jsem cvičil, teď maluji. Jo, a já si podle toho dělám trošku takovou srandu, že vlastně jdu v těchto z těch stopách a můžu tenhle ten slogan klidně používat. Jo. A je fakt, že spousta těch mistrů, tak jejich asi nejvyšší meta je, když opustí de facto to fyzické cvičení a třeba se zabývají malbou, kaligrafií, nebo se zabývají třeba pěstováním nějaké zahrádky a tak. Takže možná mě to ještě čeká.
2: Řekněte mi, pamatujete si ještě svůj úplně první obraz?
1: Ano, já ho mám i doma. Je to vlastně medvěd, který chytá jako lososy v nějaké kanadské řece. A to byl vlastně ten obrázek, který jsem dělal v lednu 2021. Nicméně, nyní na vernisáži, kterou jsem měl vlastně teď 3. září, mi tam kamarád ukazoval, že má doma můj obrázek. A já teda nevím, kdy jsem ho maloval, ale bylo to někdy na přelomu roku 2000. A on mi tam ukazoval, že má barevný obraz ode mě podepsaný mým příjmením Staněk. A tak jsem mu říkal, že mám vlastně jako vzácný obraz, protože já se dneska podepisuju Táta s dvěma A. A říkám mu, no tak to si prostě asi nech, protože jestli já někdy budu třeba slavný a budou se ty mý obrázky třeba víc prodávat, tak ty máš teda raritu.
0: Už zítra po 11. hodině bude hostem Dobrého dopoledne Dana Furalová. Po téměř 20 letech v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou předala ředitelskou funkci, ve škole ale zůstává jako zástupkyně. Jaké pro ní bylo odejít z ředitelského křesla, proč se rozhodla zůstat a jak dnes odstupem hodnotí své roky ve vedení. Povídat si s ní o tom bude Hela Dvořáková.
3: Den v kraji.
0: Víte, jak zní salašnická fujara nebo dešťová hůl? Pacienti z oddělení dlouhodobě nemocných v Pelhřimově? Už ano. Mají totiž za sebou svou první muzikoterapii. Zavítáme tam hned po písnice Marka Ztraceného. Ten song se jmenuje Moje milá. Také se vám líbí i dnes od

0: po uši.
1: Pacienti pařimovské nemocnice mají za sebou první muzikoterapii. Na oddělení dlouhodobě nemocných vzal klienty terapeut Filip Kačer na pomyslnou cestu kolem světa. Hudební nástroje, které sebou přinesl, pochází prakticky ze všech kontinentů. Všechny pacientům představil a připravil je tak na další sezení, kdy už je budou jen poslouchat nebo na ně hrát.
2: Takže když předvedu...
3: Ukazuje muzikoterapeut Filip Kačer, jak se hraje na salašnickou fujaru, na mongolský nástroj zvaný brumle, nebo na dešťovou hůl. U předvádění jednotlivých nástrojů a výkladu o jejich výrobě a historii sleduje Filipa Kačera asi desítka pacientů z pelhřimovského oddělení dlouhodobě nemocných. Pan Josef u toho i vzpomíná na vlastní zkušenosti s hudbou.
4: Víte, kolik jsem já udělal píšťal? Vydlabali a řízli a už jsme spískali. A ještě jedírky taky.
3: A na nějaký jiný nástroj jste ještě hrál nebo jenom na píšťaly?
4: Já ne, ale já jako muziku mám rád. Vždycky jsme jezdili na všechno možné, viděl jsem všechno možné.
3: Příště už by si ve skupině mohli pacienti na nástroje i zahrát, a nebo budou naopak jenom poslouchat bez doplňujícího výkladu. Podle Filipa Kačera záleží, jací klienti se zrovna sejdou.
5: Metoda, kdy ty klienti vlastně jenom leží, odpočívají a ten muzikoterapeut sám jim hraje tu hudbu. A tam vlastně ty účinky jsou především prostě na to sklidnění, a pak se dají používat aktivní metody, kdy třeba s klienty bubnujeme nebo prostě různě zpíváme, hrajeme na nějaký nástroje aktivně, a tam je to zase spíš vlastně o té jako aktivizaci.
3: Konkrétně na oddělení dlouhodobě nemocných se můžou podle Filipa Kačera uplatnit obě metody muzikoterapie.
5: Právě že pak bychom se mohli jako s personálem bavit o tom, jestli spíš chtějí těm klientům dopřát tu relaxaci, takže pak by bylo dobrý jako vybrat nějaký třeba vhodný prostor. Je to tam vlastně i trochu jako o napolohování těch klientů, tam už jakoby třeba sezení na židli není úplně jako nejvhodnější. A nebo naopak zvolit nějakou z těch aktivních technik, protože i jakoby potom v tom starším věku je občas právě jako dobrý ty klienty trochu jako rozpohybovat, aktivizovat.
3: Oddělení dlouhodobě nemocných je prvním, kde pelhřimovská nemocnice muzikoterapii zkouší. Samozřejmě pro ní vybírá klienty, kterým zdravotní stav dovolí účast. Do nemocnice ale už dochází i kanisterapeutka se psem nebo přednášející k různým tématům. Ve všech případech se podle vedení nemocnice jedná o dobrovolníky. Z Pelhřimova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Do zpravodajského souhrnu Den v kraji patří také podrobná předpověď počasí. Pojďme se jí teď společně věnovat.
1: Počasí.
0: Hezké pozdní odpoledne přeji Jitce Kučerové do Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás.
2: Dobrý podvečer.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích s počasím na Vysočině? Prší někde?
2: V podstatě pořád stejně, ta oblačnost je velká proměnlivá, taková hodně rychle se měnící, zrovna tak jako právě přehánky. Teď zrovna další přichází na sever Vysočiny, jak ta oblačnost, tak přehánky postupují od severozápadu a také nějaké drobnější přehánky teď opouští i jihovýchodní kousek nebo část Vysočiny. Teploty už se snižují, teď jsou většinou mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr fouká stále na mnoha místech čerství, jsem tam někde i mírný od severozápadu.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Budou ty přehánky pokračovat?
2: Přehánky ještě pokračovat budou, i ta proměnlivá oblačnost, srážky by měly většinou ustávat až někdy ve druhé části noci nebo k ránu a zároveň v těch ranních hodinách se začne víc i protrhávat oblačnost. Teploty budou klesat, ty nejnižší noční mezi 9 až 6 stupňů a vítr bude i nadále foukat mírný od severozápadu.
0: A na co se máme připravit v úterý 22. září? Jaký bude ten den s ohledem na počasí?
2: Zítra také proměnlivá oblačnost, ale už jenom potom během dne taková trošku větší a v průběhu dne se právě už jen výjimečně mohou objevit přehánky, pokud někde, tak spíš v oblasti Žďárských vrchů, takže oproti dnešku už těch srážek zítra výrazně méně nebo s mnohem menší pravděpodobností. Večer zítra by oblačnost měla ubývat. No a teploty odpoledne malinko nižší, než byly dnes. Dnes většinou byly mezi 14 až 17, zítra 13 až 16 stupňů a vítr mírný během dne zase někde i čerstvý severozápadní.
0: Jitka Kučerová a výhled počasí na noc a zítra. Děkuji za informace a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A dnešní zpravodajský souhrn končí, ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina pochopitelně pokračuje. Za chvíli 18. hodina zprávy s Karlem Pěškou a po nich, jako vždycky, dechovky pro Vysočinu. Už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy či gratulace.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Regulace cen benzínu a nafty se od října vrátí, rozhodla o tom vláda. Škodu za 60 milionů způsobil ve Žďáře požár v dřevařské firmě. Silnice v Jihlavě patří podle České pojišťovny k nejméně bezpečným z krajských měst. Zítřek bude proměnlivě oblačný s teplotami do 16 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Česko se od října vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů za litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den také bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, dodává mluvčí asociace Václav Loula.
3: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
2: Václav Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Kabinet také uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. V dřevospracující firmě na jihovýchodním okraji Žďáru nad Sázavou dnes hořelo. Předpolednem tam vyjelo 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a byl vyhlášený druhý stupeň poplachu. Podle prvotních informací hořel katr. Zásah si vyžádal dočasné uzavření výpadovky na Nové Město na Moravě. Příčinu požáru odborníci zjišťují, předběžná škoda je 60 milionů korun. Jedny z nejnebezpečnějších silnic z krajských měst v Česku jsou v Jihlavě. Ukazují to aktuální údaje společnosti Generali Česká pojišťovna za první pololetí letošního roku. Hůře je na tom už jen Brno. Statistika zohledňuje počet dopravních nehod a závažnost jejich důsledků.
4: V Jihlavě se ve sledovaném období stalo 176 nehod, při kterých se těžce zranili 4 lidé. Index pojišťovny sleduje dopravu ve všech obcích s rozšířenou působností v republice. Na Vysočině z nich nejhůř vychází Telč, kde je za první letošní pololetí evidovaných 18 nehod se 4 těžce zraněnými. František Jirků, Český rozhlas.
2: Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se postihy prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnutí 2 ruští miliardáři Michael Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na seznamu Evropské unie bylo 2600 osob a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
5: Sport.

0: většině, spíše ve žďárských vrších, se může vyskytnout přeháníka. K večeru začne mraku ubývat. Naměříme 13 až 16 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Jaroměřicích nad Rokytnou musí ode dneška až do 25. září opatrně projíždět ulicí Poděbradova. Vozovka je tam převedena do protisměru. Nehody v tuto chvíli nemáme hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 18 hodin 5 minut a to znamená jediné. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina startují jako každý den dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, jakou písničku dechovkovou a pro koho si dnes necháte zahrát?
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat, kdo se dovolal jako první. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. Tady posluchač Pepa. Vám, pane Kolář, i všem posluchačům. Dnes bych vás poprosil zahrát Vítkovi Vodrážkovi, skvělému harmonikáři a saxofonistovi k dnešním narozeninám.

0: Vítku, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti ti přejí všichni kamarádi a fanoušci vaší kapely. Dále bych ještě chtěl zahrát všem, co mě dávají hrát, a to Marii Zleče, Jarce Zleče, Marii Averči Steřimová, Jarce Amirkovi Dobatelová, Honzovi do Brna, Mílovi do Hořetníků a všem dechovkovým kamarádům a posluchačům. A vám, pane Kolář, děkuji moc za zahrání.
1: Nemáte vůbec zač děkovat, rádi plníme vaše přání, vybral jste Hojkovský valčík od Vysočinky, rádi ho posíláme. Mějte se hezky, pěkný zbytek dne a budu se těšit na slyšenou.
0: Na slyšenou, děkuji.

Další přání je tentokrát z našich webových stránek. I to je totiž varianta, jak si můžete objednat svůj oblíbený dechovkový hit, napsat přes adresu vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj čtu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Růže od Milého od Březovské desítky, tak je to správně, pro spolužačku Verču Kočí z Okříšek, která 21. září slaví narozeniny. Vše jen to dobré, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody a radost ti přejí spolužáci 9. A z Okříšek, ročník 1948 až 49. Vám děkuji za zahrání a přeji pohodový den, napsala Jaroslava Vencovská. My se k přání přidáváme a Březovskou desítku...

Už jsem zmínil dvě možnosti, jak si můžete objednávat dechovky na přání. Linka telefonní 22 155 49 99, stránky internetové vysočina.rozhlas.cz, formulář dechovek pro Vysočinu, a nebo SMSky, krátké textové zprávy. Ty pište ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek, na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím, zahrajte k dnešním narozeninám Haně Kremláčkové do Býtovčic. Děkuji, Jarka. Přejeme všechno nejlepší a hrajeme.

0: Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se dozvíte, proč se obyvatelům Telče nelíbí plánovaná stavba bytového domu na okraji Starého Města.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A Jardou Zdačic, který je na telefonu. Hezký podvečer, ahoj.
4: Hezký podvečer, Jožko, ahoj. Samozřejmě zdravím posluchače. Dnešní písnička bude s muzikantama z jižních Čech. Jmenuje se Kolem naší zahrádečky. Já ji pošlu, Jožko, pro časné dáce krve a tak pro současné, taky pro ty bývalé. Jožko, je taky pochopitelně pro tebe.
3: Díky moc, měj se krásně. Ahoj.
4: Ahoj.

0: A pojďme splnit další dechovkové přání. Dobrý den, kdo je teď na lince?
1: No, dobrý večer, pane Koláři, tady je Marie Spolné a já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodný a mohl zahrát písničku tady farníkům Spolné. My jsme tady měli v neděli pana děkana Krčka, který tady působil 30 let a měl moc hezký kázání, promluvil všem lidem do duše a děkujeme mu moc krát za všechno. A prosila bych písničku Dolinečku a bude i pro vás.
0: Mm-hmm. Tak jsme vybrali Hustopeckou Dolinečku, já vám moc krát děkuju.
1: Já taky děkuju.
0: Posílám Moravinku.
1: A mějte se hezky.
0: Vy taky, naslyšenou.
1: Nasledanou.

0: Mílávat sex Vilémovic je náš pravidelný a věrný posluchač a já jsem rád, že i dnes podvečer při pondělku ho můžu přivítat v našem vysílání, pokud nevolá třeba z traktoru. Hezký podvečer, ahoj. Nevoláš z traktoru?
1: Ne, Jožko, z traktoru nevolám.
0: To je dobře.
1: Já tě taky zdravím a tobě i všem posluchačům přeji hezký ještě letní na večer. A dnešní přání a písničku bych poslal k svátku všem Matoušům. Znám teda jenom jednoho. Je to Matouš Vilás Prosíček, je to student, zemědělec a v létě je to i náš kombajner a je to taky harmonikář. A písničku bych ještě poslal harmonikářovi kapely Vysočinka. Samozřejmě je to Vítek Vodrážka, slyšeli jsme, že má dneska narozeniny. Tak Matoušové a Vítku, já vám přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a pohody. A vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Muzikant má srdce. A zahraje nám to kapela Sebranka. A ještě bych poděkoval do Jiřic v Humpolce. V sobotu se tam uskutečnilo setkání, první setkání helionkářů a harmonikářů. Tak poděkování patří organizátorům, obsluze, občerstvení, samozřejmě všem účinkujícím a v neposlední řadě i všem posluchačům. Bez nich by to nešlo. A také tam byla zástupce rozhlasu Vysočina, Jelena Šarounová, která tam dělá rozhovor. Já myslím, že to někdy bude určitě na Vysočině.
0: No určitě. Prosím tě, my jsme na to zvali, já jsem vysílal pozvánku a avizoval jsem, že bude občerstvení a také snad nějaká pečená krůta. Bylo tam?
1: Krůta samozřejmě byla.
0: Ježiš, no to musela být dobrce. No krásná muzika, krásní lidé, krůta pečená, bez chyb naprosto.
1: Bylo to vynikající. No akorát tam přišlo málo těch, co posloucháme písničky pro Vysočinu, akorát jsem se tam potkal s Vaškem ze Želivy, takže Vašku, já tě zdravím. A mohlo přijít víc lidí, ale ono bylo všude hodně akcí, takže není divu.
0: Ano, akcí bylo hodně, já jsem byl na Bramborobraní v Třebíči, kde vlastně, což byla přehlídka folklorních souborů, taky to bylo úžasné. No. Tak jo, posíláme písničku, ať to nezahovoříme a ať dostane se i na ostatní. Muzikant má srdce a Sebranka, ať se všem líbí. Díky moc,
1: Mílo. Díky.
0: Měj se krásně. Ahoj.

0: Pondělní dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonickým přáním. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer, tady Jirka. Chtěl bych kamarádovi nechat zahrát písničku Mysleviček vyšel z lesa. Mm-hmm. Aby to... No, to jako kamarádství, no.
0: Jo, jo. Vás to možná rozčiluje ten dozvuk z telefonu, je to tím, že máte na hlas rádio, nebo jste blízko rádia.
1: Jo, já to právě to.
0: Takže stačí jít dál od rádia a všechno slyšíte v telefonu úplně v pohodě. Jo?
1: A jak bude to i pro vás.
0: Tak jo, tak zdravíme vašeho kamaráda, posíláme malou muziku na uše Pepíka a písničku Mysliveček vyšel z lesa. Ať se líbí, naslyšenou, hezký večer.
1: Jo, děkuji, naslyšenou.

Dechovky pro Vysočinu plní vaše přání, ať už písemné nebo telefonické. Tentokrát se pojďme podívat na SMSku, jednu trošku smutnou, ale bohužel takový je život. Prosím o písničku Srneček pro našeho taťku a strejdu Jardu tam nahoru na obláček. Měl by dnes krásné narozeniny. Stále vzpomíná dcera Jarča a net

0: Čechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Dobrý den, prosím o zahrání směsi hasičských písniček pro naše členy hasiče Michala Mátla, který slaví 50 let a Jaroslava Málka, který slaví 58 roků. Oba jsou z Hraltic, vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, žádné nehody, spokojenost, radost, stálou mladost přeje sbor dobrovolných hasičů z Hraltic. Vám moc děkujeme za zahrání. Posíláme božáky.

Další přání je jasné, stručné a výstižné z SMSky. Prosím zahrát Madonu. Děkuji, Laďka. Paní Laďko, Madonu, hrajeme. A Straňanku k tomu.

Dnešní dechovky pro Vysočinu končí, ale ty zítřejší se chystají, tak nezapomeňte zase poslouchat mezi 18. a 19. hodinou, ale já se na vás budu těšit podstatně dřív, už ráno po 5. hodině. Takže Kolář děkuje za milou společnost a přeje příjemný a pohodový pondělní večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vláda odsouhlasila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Hasiči na Vysočině likvidovali v létě 40 požárů. Čeští volejbalisté podlehli Belgičanům a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. Zítřek bude proměnlivě oblačný s teplotami do 16 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Nejvíce peněz půjde do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně Schillerová zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
4: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
3: Podrobný rozpočet musí ministerstvo financí představit do konce září, kdy zamíří do poslanecké sněmovny. Na Vysočině letos v létě krajští hasiči zasahovali u 40 lesních požárů. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla jejich mluvčí Petra Musilová s tím, že souhrnná škoda je podle odhadů zhruba 6,5 milionů korun. Největší škodu podle Musilové způsobil oheň na konci srpna ve Svojkovicích na Jihlavsku, kde hořela suchá tráva a les na ploše 2000 m².
5: Mezi nejčastější příčinu patří lidská neopatrnost a nedbalost. Pokud se podíváme do roku 2025, tak během léta jsme evidovali 34 lesních požárů, v roce 2024 jich bylo 21 a v roce 2023 dokonce 56.
3: V pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události dnes napsala agentura DPA s odvoláním na mluvčího muzea. Připevnili je lepící páskou na zeď v sále, kde visí také světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na ně podal trestní oznámení. Podle francouzských médií byly obrazy vystavené jen krátce. Použitá lepící páska údajně lehce poškodila zeď ve výstavní galerii.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté po druhé za sebou na mistrovství Evropy vypadli v osmifinále. V italském Turíně podlehli Belgičanům 1-3 na sety. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se s bilancí 3 výher a 3 porážek.
2: Počasí.
3: V Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě je právě 14 stupňů, v počátkách 11, v noci občas zaprší a ochladí se až na 6 stupňů. Zítra nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských vrších se může vyskytnout přeháníka. K večeru začne mraků ubývat. Naměříme 13 až 16 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a také po dálnici D1 projedete bez výrazných dopravních problémů. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
2: To je pokrok, se tomu říká.
1: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
2: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině. Mm-hmm. V té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
2: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
2: A i se to tak vlastně učíme, mm-hmm. že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
2: Přesně
1: tak. Jsem to pochopil.
2: Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
2: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen, tak buď řekneme redaktoři a redaktorky vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
2: Přesně, přesně, to je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka. A v psaném textu se používá tenhle střední rod, anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
2: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

stand. Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horký že slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horký že slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně, a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák sme hrali a chodili tam tí štangasti, my sme tam do toho vrzúkali a oni všetci nadšení, že to je super, to je super. Dávalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta a my sme, že ideme hrať do nových zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde a tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich a keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudia, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: V Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do Poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády je to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí

0: to mám a tak jsem mi to hned obvázala a Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí pro štěstí nás všech, u té hudby.
0: No protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích, v Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
0: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: tak jdete proti tomu.
0: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou, long tong sally, piri michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal tenkrát text krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě Opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
0: no, to vám
1: Rokoko
0: řeknu, protože
1: a na Martu Kubišovou, to musíme
0: no,
1: zmínit.
0: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
0: Linky, krémem na boty. Jo.
1: Cigára.
0: Krémet, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě no, budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
0: takový
1: jako.
0: Hra se zpěvy nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Mm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku stvrknout,
2: aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky Jituš. Jit, naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě bym lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože. Má hlas super, dělá si to všechno sama. Má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicizm, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou schovní pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidi z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovem. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrým běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. Co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě samozřejmě líto, co jsem udělal, a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuji všem orgánům činným trestní řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkova výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek.

0: ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
1: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
2: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
1: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
2: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí, a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
1: Jo, máte pravdu.
2: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
1: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
2: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíc tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene, a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i Velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
1: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
2: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
1: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
2: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
3: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu jsem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těch kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káč?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé?
5: A když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar. A jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byly Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už ty kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je toho hodně tady, toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naši kvalitu. Nefiltrovanou Gambrinu.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: V lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočí ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všelicos přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines, vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa ráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síl nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít? Musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou, zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník Damu.
2: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou. Takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla.
3: Byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Nějak někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla byste tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.

0: Takhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
1: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
0: Chtěla jste říct chudý profesor.
1: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
0: To zní líp.
1: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
0: Jen vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
1: Neopovážila bych se takhle rouhat.
0: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
1: Včetně June?
0: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
1: Jsme dobré přítelkyně.
0: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
1: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
0: Proto z ní jde na mě strach.
1: Mládí se ničeho nebojí.
0: Bohužel. A nebo bohudí?
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
1: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
3: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je. Ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
1: Já vím, no.
3: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
1: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to...
3: No a ještě když nebo vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
1: no, ano.
3: Monzár, Sklenčka.
1: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
3: Víš, tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
1: ano,
3: viď?
1: Ano.
3: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
1: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
3: on se protřás životem.
1: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
3: 100 denně.
1: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
3: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku, Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
1: no,
3: manželku
1: Ninušku.
3: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
1: Říkala schody, že stavěla.
3: Ano, všecko. Ano. A taky o ta sklenička říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
1: Dobrý den, Lorde Goringu.
5: Dobrý den, paní Chilternová.
1: Snad neodcházíš, Roberte?
6: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
1: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
6: To nic není, miláčku. To nic není.
1: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
5: O paní Čivlijové?
1: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivlijová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
5: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
1: Kdyby ten slib dodržel... Byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
5: Naprosto upřímný?
1: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
5: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
1: Myslíte?
5: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
1: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
5: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby... Před lety napsal nějaký nerozvážný dopis.
1: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
5: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
1: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
5: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
1: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
5: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý vikomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad, jako vaše pambičkářka, dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, vikomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, vikomte.
2: Vikomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem, protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá. Nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dáncenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dancenem natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval. A jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit. Protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověst cnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, Vicomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: do dnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
2: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala?
2: I...
1: Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plachý.
3: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
3: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jouku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Už odpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní,
3: pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
4: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
3: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
4: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
3: Komu tak asi? Kuchá rybu.
4: Co?
3: Rybu k obědu v kuchyni.
4: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou... Tak tichá.
3: Vím, já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
4: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
3: Tobě se taky zavděčit.
4: Co?
3: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
4: Co říkáš?
3: Že se ti třesou ruce.
4: Já slyším. Jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
3: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti?
4: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
3: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
4: Cože se dělo v noci?
3: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
4: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
3: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
4: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
3: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
4: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
3: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
4: Ovšemže i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
3: Říkáš, na raní?
4: Na raní. Ona, abys při mši usnula.
3: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
4: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
3: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
3: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
4: Jaká voda zase?
3: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
4: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
5: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
4: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám při tom chutnat?
5: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
4: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
3: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
4: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
3: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
5: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
4: Nemusíš.
5: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
4: Nesmysl. Čeho?
3: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
4: Ještě ty, babo, stráž.
5: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
4: Dům bude na zámek. Tak co?
5: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
4: Pověz přes okno šátek.
5: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
4: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
5: Takový neklid, víš?
4: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
5: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
4: Tak zkrátka, neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Wericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Werichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abrahama. Dobré dny, přátelé.
8: 23.6.1975. Zdenka Werichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
9: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky. Takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním. Pak si povídat s bráchou. Jít si za soumraku, zaplavat v řece. Pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou. A za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo ti psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje. Uh-huh. Uh-huh. A taky jsem žárila kolikrát. Ale když fakt toho

0: dále.
1: Ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit věku, ano. Žárlivost je v pořádku, dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm.
1: Ano, může se podívat,
0: takže dokud z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě, já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No, dělají
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem. A teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián, jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila,
1: ne,
0: že to pořád funguje?
1: Já Rušku nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky. A ten chlap by se zbláznil, jo. A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek, jako. Ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek. To je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek. Já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: No. Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Ne? Můžete. Začněte.
1: Ještě moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, pouzané babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Má babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, a buďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá, nebo že jí to někdo vyřídí, a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím blázenci a díky v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z 19. všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ty muži neměla jsem všechny, no, tak jsem to ukončila všechno a hotovo.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlednete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou. Přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány. A když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem a dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, či všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mě se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať
1: ano,
0: se vám daří.
1: Já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petr Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško. Já vás zdravím v rozhlasi a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme. Co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak. Je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to do chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka nejela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergo, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byla dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mi mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě 84 roku, já říkám, už mě nemusí moc vůbec podezírat, už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žádné, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo? Ale někteří to teda doma richtujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali nic takového, jo? No, takže...
0: Teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žádlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak... Já jsem to tak nikdo nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že by se nějak hádali to. Já si tak... vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba... že byli oba takový do luftu, jo? A pak se rozvedli a... Takže to vím, jo? To tak bylo někde, no ale u nás ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letež, jo, takže to si myslím, že to bývá takový důvod k žádlivosti, jo, že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba. Mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, to se mě babička na to ptá, no,
0: Už to zvázleze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, víte co, musel by každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo? A prostě a nežádlit, no. Jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No, tak a měl by být, to by měl být baráku klid, jo?
0: To jste řekl hezky. Každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. Ano, a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních. Budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl. A ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek. Jo?
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsme museli jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama, s nějakýma holkama, ty vypadali jak nějaký poletuchy. A já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam myslím 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli soukromí u nevěsty. A tam teda domluvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já jsem mohla lítat? Nic, je všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu toto je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí nebo se z ní žárlivě stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužema, takže on neměl žárlit na co. A nikde jsem nechodila, jako, a když jsme něco slavili, tak jedině ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je o 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky tak, jak je na mě.
0: Aha.
1: A oni říkali, no to my nevíme, protože byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polivko, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, od čeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla plný zuby.
0: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotklo asi to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
1: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma 2 dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
0: Vážně.
1: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo, a to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo, on uznával jenom to malo svoju a moje děcka mi býval káral a nic, děcka měli sami jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16. a v 18. let se taky dali dohromady. On ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhej manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný. A žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě ta prostřední dcera, mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě jeho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda se mě nedíví, že jsem s ním nebyla.
0: Tak. Děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
1: Vy taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podoby může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ponělince. Takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, že jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Halo?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Se? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, no, ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem, kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomůžte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, jo? To se usmál takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste jako... obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě.
0: Nebo...
1: No? No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy byl to jakou měla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. My jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě,
0: No a když se na

0: to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý ducho, no ale to mi nevadí skoro celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně je to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělilo svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojem poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako v přátelství. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo se s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Mezi ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako o dcerku, že to hrozilo větší nebezpečí v životě jak jemu. No já jsem na něj nežádala, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak my se nikdy nic ho netrestali. No a potom tak, co to já viděla, jo. A já když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, když jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřeli. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barba dám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi zničí, má úplně nové kohouty. Jsem to dbala o pomoc, no ale nepomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války, jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit. A možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že? Tak tímto způsobem. My jsme jako se měli, my si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla také takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodoval. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavě a taky nebiju a my budeme hodní.
0: Dobře, a Ludmilko, teda žádlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili?
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, když je ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocáť, pocáť, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že asi je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let. A kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju. Javory. Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kešpy. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linku už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi a bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba s tím, když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiný myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starý, my to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dal říct, jo. Takže to jsou dneska případy o nějakým žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska se ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. A já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Zaj to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem. My jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky nedávat příležitost. A některý vzá případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo co, takže na tom přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když jdeš tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem, ano? Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žádlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazuju před dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni si za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo. Ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no. Že já byl trošku nehrad takový rapa, no. Ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, mě to zaujalo. Tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, že jo, no. Dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec.
0: Vůbec, tak.
1: Já byla. To byla zlatá nejza, než říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli, ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no, říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákovej typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlast a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: To jsme teda zabrousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někdy žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo bych řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže mě nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo a žárlení jako takové je opravdu smutná a věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě, nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, tak ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád opěvujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ti lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl trochu takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně výsledky, věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí snažili nějací kolem jdoucí zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
0: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: tam klidný spaní.
1: A chodí tam bílá paní. Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu.
0: Srdce mi hlasitě klepe,
1: tuším tady záhadu.
0: Boty dupou po schodech, v domě straší duch.
1: A náhle, táhle začne pištět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně

zvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout? Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky. U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše Děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, Bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už Děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se počilým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijel.

dal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlináře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své žině šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast Schotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřili všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla do ticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdbořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí při tom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chybí.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.